0: Hit za hitem si užíváme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Našich dětí jsme se zeptali, na co mají sloni chobot?
1: Na to, aby si mohli podávat jídlo a dávat to do pusy.
2: Aby mohli troubit.
3: Aby mohli na sebe stříkat.
4: Aby mohli pít.
5: Aby mohli troubit a podle toho můžou nikam žavéš nikoho.
6: Na to, aby si ho lidi mohli pohladit.
0: Tolik bleskové reakce našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Děkujeme, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám všem přeje pěkný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.
1: Novinka.
0: Marek Ztracený. Originál.

Do Vyškova, kde nás ladíte na 102,6 FM, míříme a na sídlišti Osvobození stojí krásná trafostanice. Teda krásná dlouho nebyla, ale teď už ano. A ta v těchto dnech právě prošla hravou proměnou. Díky zářivým barvám a grafickým prvkům betonová kostka vypadá, jako by vypadla přímo z videohry. A to je paráda. Tak doufejme, že víc takovýchhle věcí se bude dít nejenom ve Vyškově, ale i v ostatních městech či městečkách a vesnicích na jihu Moravy. Tak do Vyškova zdravíme, užívejte hit za hitem z Krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkej kran lížu se, včera jsme slavili.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Nové Brno, Příměšťáky Bruno.
1: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
2: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
9: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jak to se nechce vstávat, vidíte, ještě to počasí venku, takové uplakané, deštivé, možná to tak lehce tluče do oken. Ah, ale přátelé, co se dá dělat, jdeme do práce. Máme tady polovinu 24. týdne, středu 10. června. Gita a Margita právě dneska slaví svůj svátek, tak děvčata hned po ránu gratulujeme. Co se týče silnic v téhle chvíli, byste neměli potkat žádný problém, nemáme nic takového hlášeno, pokud ale byste se třeba u něčeho vyskytli, tak budeme rádi, když nám dáte vědět. My to pošleme dál, ať už na naši linku řidičů, anebo třeba přes naši aplikaci. Deštníky dneska sebou, ano, den bude dneska deštivý, někdy víc, někdy míň a teploty nevysoké, takže ani si nejsem jistý, jestli je dobré brát kraťasy nebo třeba radši další kalhoty, ale to necháme samozřejmě na vás. Blíží se nám ohňostroje, i o tom budeme dneska po ránu mluvit tady u nás na Radiu Krokodýl. Tak ten den je pestrý a ne tak šedivý, jako je dneska to počasí. Dobré ráno, dobrý den.
1: Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:45. Přejeme vám z Krokodýla dobré ráno. Deštníky dneska sebou, jak má být. Očekáváme zataženou oblohu, občas se bude vyskytovat déšť. Četné srážky by měly přicházet na celé území až během večera a noci na čtvrtek. A nejvyšší odpolední teploty nebudou moc vysoké, pouze mezi 15 až 18 stupni. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: jsi připravená?
1: Já ano, a ty?
0: Taky. Dobré ráno, dobrý den, máme tady půlku 24. týdne. Středa 10. června, to je právě dnes, právě teď. Gita a Markita dneska slaví svůj svátek. Ze studia Rádia Krokodýl, dobré ráno, přeji Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásný den přejeme. Prodejci nabídli za pronájem prodejních míst na vánočních trzích 27 milionů korun víc ve zprávách.
0: To už se vlastně teďka řeší, že? Ty
1: no jasný, my si myslíme, že je to daleko, ale pro některý už je to tady.
0: Ne, z nás dárky ještě fakt jako nemusíte pořizovat.
1: Ale můžete.
0: Ale klidně můžete, ať máte fóra dopředu. Co dáme po šesté? Například Taylor Swift. Na probuzení Spin Doctors. A taky bude Kapitán Demo. To dnešní počasí, deštníky sebou chvílemi ano, chvílemi ne, ale v podstatě celý den budou tady drobné přehánky. Odpoledne a na večer ten déšť bude trochu houstnout. Teploty nevysoké, maximálně do 18 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Prodejci jídla a pití nabídli v elektronické aukci městské části Brno-Střed za pronájem prodejních míst na vánočních trzích bezmála 27 milionů korun. Nově se mohli ucházet o dvě místa na Kapucínském náměstí. Za rekordních 6,8 milionů korun se vydražil stánek na Moravském náměstí.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: V Břeclavi začala dlouho plánovaná demolice někdejší policejní ubytovny v areálu u splavu. Na místě zchátralé budovy má během dvou let vyrůst 28 nových bytů sociálního bydlení. Břeclav tak napravuje dluh z posledních dekád.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Lidé mají poslední možnost navštívit letos pěchotní srub v Šatově. Pracovníci rekonstruují izolaci. Práce od 7. července až do konce letní sezony uzavřou celý areál i samotný objekt. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Vlažany a Lipůvkou. Jinak je provoz v Brně i jeho okolí plynulý a bez komplikací. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Lehce jsme nakousli Vánoce. Kolik jsi říkala, že za ten nejdražší stánek vydraží?
1: 6,8.
0: 6,8 milionů. Mm-hmm. Kolik tam těch punčů musí prodat, aby si vydělali na 6,8, než kvůli na nějaký ještě?
1: Ale asi se jim to vyplatí, asi prostě pijeme hodně.
0: To jsou rakety, tak na zdraví, přátelé, hned po ránu.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co byste dělal, kdybyste vyhrál 100 milionů korun? Nic. Počkejte, jak to? To no, proč bych měl něco dělat?
3: Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opel.

0: kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Co zajímavého přinesl 10. červen? Například v roce 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn. Mohutná tvrz, kterou nechal Karel IV. Vybudovat na skále nad řekou Berounkou, měla být schránkou korunovačních klenotů. V roce 1942 němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. V roce 1963 byl vyhlášen Krkonošský národní park. A taky zmíníme rok 2017, kdy české hokejbalistky vyhráli mistrovství světa v Pardubicích, když ve finále porazili Američanky 4-3 po prodloužení. Pojďme do světa. 10. června roku 671 japonský císař Tenji představil vodní hodiny nazvané Rokoku. Přístroj měřící čas a ukazující hodinu je umístěn v hlavním městě Ōtsu v prefektuře Shiga. V roce 1194 katedrála ve Francii v městě Chartres byla zničena požárem. Taky můžeme zmínit rok 1909, kdy britský parník Slavonia poprvé použil nouzový signál SOS poté, co narazil na útes. V roce 1919 v maďarsko-československé válce československé jednotky zahájily boje o Zvolen. Trocha fotbalu. V roce 1934 na mistrovství světa ve fotbale českoslovenští fotbalisté prohráli ve finále s Itálií 1-2 po prodloužení. A v roce 1999 byla ukončena operace Spojenecká síla, která měla za cíl zastavení násilí a represí proti kosovským Albáncům. Kdo dneska slaví narozeniny? Možná kdo by je slavil? Dnes by slavil narozeniny zpěvák Karel Zich a třeba také herec Vladimír Dlouhý. Ti už tady ale bohužel nejsou. Máme tady zpěvačku Marcela Holanová, ta právě dneska slaví narozeniny 75. A skladatel Petr Malásek slaví 62. A herec s charismatickým hlasem Zdeněk Mahdal slaví 66. narozeniny. Kdo dneska slaví svátek? Je to Gita a Margit, ale třeba také Olivie a Oliva. Předpokládám, že možná někteří z vás taky dneska něco slavíte. Tak mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Troufám si říct, že vás probrali na kroku Real Spin Doctor se jejich Two Princess. 18,5 minuty po 6. je právě teď. Pokud jste ještě nevyrazili z domova, deštníky dneska sebou. Chvíle mi víc, chvíle mi míň, ale má pršet. Odpoledne a večer ty srážky budou přibývat. Co se týče teploty, v centru Brna teď máme necelých 15 stupňů a po Moravě dnes víc než 18 neočekávejme.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kg kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii České republiky. Brno má další tunel. Dopravní podnik ho prorazil pod sídlištěm Kamechy a v budoucnu v něm budou jezdit tramvaje. Podzemní stavba je součástí prodloužení tratě do Žebětína. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident, opatření začne platit v polovině července. Basketbalistky Žabin Brno posílila před novou sezonou česká reprezentantka Monika Fučíková. 24-letá křídelnice strávila poslední 4 roky v Chomutově. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
7: Nepoznávám své známé v dálce.
6: Vidím to na žejdla.
8: Při čtení se mi mlží písmena.
6: Vidím to na žejdla.
9: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
6: Vidím to na žejdla.
10: Při řízení mám neostrý pohled.
11: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jo!
12: Jé!
13: Jipi, jipi!
14: Jej!
12: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
18: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
20: Aha.
19: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
20: A co SSB?
19: SSB? Co je SSB?
20: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
19: A to je nějaká nová investice?
20: To je stavební spoření od Buřinky.
19: Aha, a kde se to dá stáhnout?
20: No normálně v Georgii.
21: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
22: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
0: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
1: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
0: A proč?
1: Mrknout se na auto.
0: A proč?
2: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
23: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Aerojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Už máme za sebou zahajovací ohňostroj mezinárodní přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis s hudbou, kterou jako vždy vysíláme exkluzivně pouze tady u nás na rádiu Krokodýl.
2: No už brzy nás čeká další ohňová show, jsou před námi 3 soutěžní ohňostroje a 2 dronové show a víc už k tomu říká David Zaorálek.
3: Dobrý den, David Zaorálek ze společnosti Spectrum Production. Zdravíme vás z dronových show. Tento rok budou dronové show opět obě festivalové soboty. Dronové show budou začínat ve 22 hodin. První dronová show je na tématu 4roční období, bude doprovázena samozřejmě hudbou od Vivaldiho. Druhá show, druhou festivalovou sobotu 4.7. přinese téma zrození života. Vydáme se společně do dalekého vesmíru, k velkému třesku a samozřejmě až k úplnému počátku životu na naší planetě. Letos se premiérově představí 500 dronů na Brněnské přehradě. Díky tomu, že máme nový systém, který startuje z boxů, tak diváci uvidí i trošičku jiný start a samozřejmě ten počet dronů bude téměř dvojnásobný, takže obrazce a celá dynamika show bude jiná, než byli diváci zvyklí z minulých let.
1: Tolik pan David Zaorálek o tom, jak bude vypadat ta dronová show nad Brněnskou přehradou.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: To by se nelíbil raní rým.
2: Líbilo, ne, já to ocením.
1: No dobře, jak jsme si zatleskali, pojďme zpátky do práce. Jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Vlažany a Lipůvkou. Jinak je provoz v Brně i jeho okolí plynulý a bez komplikací pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Říkáte si, počka, to není žádná nehoda. Ne, přátelé, zatím není hlášeno nic, co by mělo výrazně blokovat provoz. Jako jasně, pomalejší provoz je tady na D1 kolem Brna, ale tak nějaké 2-3 minuty navíc, víc by to snad být nemělo.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl sedmé, jdeme za dětmi, ptáme se na děti.
2: Já jsem ráda, že už tohle doma nemám, že už to mám dvakrát za sebou. Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč miminka pláčou.
3: Protože třeba se něco jim nelíbí a maminka hádá, co se jim nelíbí. Když se jim chce třeba kakat nebo čůrat.
4: Když se jim chce jíst kakat nebo čůrat, nebo když se jim chce pít zla. Takové té lahvičky, nebo když potřebují dudlík, a nebo když ztratí nějaký svého plyšáčka.
5: A nebo když potřebují spát.
6: Nebo když potřebují nějakou kousací věc, co by mohli dát do mezi zuby a kousat.
1: Pamatuješ si ještě na to, když jsi přinesla z porodnice své ratolesti? Oni plakali a ty jsi nevěděla proč?
2: Já si pamatuju, když se narodil můj syn, který jako byl první dítě, když jsme si ho s manželem přivezli domů, dali jsme ho do té postýlky a já jsem měla velký doprovod se mnou v porodnici. Při odchodu byl i táta, nevlastní bratr, děda a můj manžel.
1: Ty jo, to byla pěkná ochranka.
2: Pěknou ochranku. A když všichni pak odešli a my jsme měli to dítě v té postýlce, jak jsme si na sebe tak podívali a říkali jsme si, a co budeme dělat? Teďka jako hodně velká bezmoc, už tam nemáš nikoho, kdo ti jako pomůže, poradí, podpoří tě, ale ono to tak nějak jako zapadne, no. Pár kriziček bylo, nebudu říkat, že ne, ale...
1: To u nás doma taky, co chce, proč pláče, člověk neví.
2: Už tak, spí.
1: Tak dámy, vy, které to doma zvládáte, gratulujeme a přejem dobré ráno.
2: Hodně sil.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: 3 minuty a bude 6:45, vy jste s krokodýlem. Co dneska počasí? Uplakané, deštivé, někdy víc, někdy míň. Odpoledne a na večer bude v podstatě pršet úplně všude. Teď je to jenom v úvozovkách a s přeháňkami. Co se týče teplot, tak teď ze současných nějakých 13-14 stupňů nám to bude stoupat, ale ne moc vysoko, víc než 18 dnes být nemá.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Lávka na Královopolské nádraží v Brně je otevřená, zatím ale jen provizorně. Pěší a cyklisté už můžou využívat novou lávku přes Ponávku, která propojuje Královopolské nádraží s Myslínovou ulicí. Dnes si připomínáme Den památky obětí vyhlazení obce Lidice. Při násilné historické události došlo v roce 1942 ke zničení středočeské vsi Lidice a vyvraždění značné části jejich obyvatel německými nacistickými okupanty. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová označila za provokace protesty učitelů, které blokují ulice hlavního města Mexika krátce před zahájením mistrovství světa ve fotbale. Šampionát začne už zítra. Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Do závěrečného kola 58. ročníku postoupila i hvězda extraligových Pardubice Roman Červenka. Snad slavnostní vyhlášení se uskuteční 23. června. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
4: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
3: To bude lepší než hodina přírodopisu.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun.

0: vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jé!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
8: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: o mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Ano, jde to, snad se zaraží 8 minut před 7 hodinou raní.
1: To se teprve uvidí, protože v hlavní roli čeští fotbaloví reprezentanti, kteří si včera naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Dneska už se svěřenci trenéra Miroslava Koupka letecky přesunou do dějiště utkání v Mexiku. No a stadion, na kterém trénovali, označili za fantastický, kvalita je prý neskutečná a stadion je udělaný po americku, to znamená, že všude, včetně šatny, je plno prostoru. Hráči jsou nadšení, jaké podmínky jim připravili, lidé jsou k ním strašně vstřícní a tak se prý budou snažit, aby to zúračili a prodali na hřišti. Jinak český tým odehraje úvodní zápas s Koreou v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů a tak kvůli lepší aklimatizaci proto v posledních dnech zařadili speciální tréninky, kde jsou ve vyhřáté místnosti, což má simulovat tamní klimatické podmínky. Jinak duel má tedy výkop v pátek ve 4 ráno našeho času, tak držíme pěsti a věříme, že to dobře dopadne.
2: Jsi si říkal, já přijdu do práce a první, co si pustím, bude fotbal v těch 5 hodin.
1: To je ale super příchod do práce.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Telepohodovka od YouTube na rádiu Krokodýl, with or without you. S tebou, bez tebe, každopádně s krokodýlem. I teď. 2,5 minuty před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Mimení divadlo Plavba za duhou je na programu v divadle Radost v 16.30 a hru Matka nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Necelá minuta schází do 7 hodiny raní. Na Krokodýlu máme zprávy. Maje Katka, dobré ráno.
9: Pěkné ráno. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Podrobnosti za chvíli.
0: Jaký je mezi tím rozdíl?
9: No, že si budeš moci vybrat případně jako jiný předmět, než třeba němčinu.
0: Jo, takhle, aha. Děkuju, asi nefunguje mozek, nebo co moc složité. Co si dáme po 7? Šťastného Pharrella Williamse. Bude i DJ Bobo. A dáme i Miraj. Dneska to bude s přehaňkami celý den a odpoledne nám ty přehaňky ustanou, protože ten déšť bude trvalejší. Co se týče teploty, tak teď máme v centru Brna nějakých 15 stupňů, víc než 18 dnes nebude.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 7, pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Krajský soud v Brně ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě, ve které je od srpna v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud rozhodoval o stížnosti obviněného proti usnesení městského soudu. Soud v rozhodnutí sice udělal změny, ty ale na ponechání muže ve vazbě neměly vliv. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
9: Prezident Petr Pavel s manželkou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká se zástupci samospráv, ale i se zástupci neziskového sektoru a s občany. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali sérii na 2-2. Hrdinou se stal Jordan Staal, který v první třetině zvýšil na 3-1 a ve 48. minutě zápas za stavu 3-3 rozhodl. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebudoval.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo Málenka.
10: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pojedete pomalu mezi 210. a 207. kilometrem. Krátká fronta je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. A na silnici 50 z Bučovice do Brna zpomalíte na obchvatu Slavkova. Ucpaná je také silnice 43 ze Světa do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Senka Roštoková.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
2: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
8: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině ranní. Dobré ráno přejem.
1: Krásné ráno a chystáme soutěž s brněnským Hantecem už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Bylo objeveno tajemství spokojeného rodinného života. Žena musí být skřivánkem a muž sovou. Ona tak nevidí, kdy se on vrátí večer domů, a on zase nevidí, jak on ráno vypadá po probuzení.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 1. července bude další ze soutěžních ohňostrojů na Brněnské přehradě a my pro vás v téhle chvíli máme dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Startovat se bude ve 22 hodin a 30 minut.
2: A vstupenky budou vaše, když se právě teď dovoláte jako první do studia Krokodýla na linku 603 103 103 a odhalíte, na co se Žanek dneska ptá.
1: Žanku!
3: Už jste dneska lapli slinu?
1: Co to může znamenat? Lapnout slinu.
2: To je těžký.
1: Musím se teda přiznat, tady jsem si to přečet, tak...
2: Tak si lapl.
1: Hnedka, okamžitě. My jsme se zeptali Brňanu, jestli ví...
4: To je mít žízeň.
5: Dostat chuť na něco? Dostat chuť pít.
6: Chtít se napít.
1: Ano, zazněno nám to tam. Kdo pak se nám dovolal? Radio Krokodýl, dobrý den.
7: Zdravím vás, Zdeněk, dobře.
1: Dobrý den, Zdeňku, odkud nám voláte? Někde z auta, bych řekl.
7: Halo, slyšíme?
1: Ano,
2: teď
1: my
2: už vás slyšíme.
1: My vás slyšíme. Odkud pak nám voláte, Zdeňku? Z auta?
7: Ano.
1: Vypadá to tak. Co vy, už jste dneska lapnul slinu?
7: Dostal jsem chuť, no.
2: Na co?
1: Na co?
7: Na kafe.
1: Na kafe.
2: Tak to je zatím dobrý.
1: Jo, to je taky dobrý. A co říká teda Žanek?
3: Lapnout slinu znamená dostat žízeň.
1: Kdy tak většinou odpoledne nebo na večer dostáváte chuť se napít? Máte vůbec tyhle chutě?
7: A jo, tak jak každý, no.
1: Tak jak každý. Já jsem třeba včera lapnul slinu asi o 9:30, když jsem byl ze psem venku, tak jsem se hned na jedno stavil.
2: Ještě, že toho psa máš.
1: Pravda.
2: Výmluva.
1: Dvě vstupenky na ohňostroj jsou vaše. Gratulujem.
2: Blahopřejme.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: about you now.
1: Dali jsme se Sugar Babes a teď si na Krokodýlu dáme stručné zprávy.
2: A taky předpověď počasí.
1: Přehaňky dneska, chvílemi víc, chvílemi míň, ale odpoledne a na večer ten déšť bude intenzivnější a v podstatě na celém území. 15 stupňů máme teď v centru Brna. Vyškov hlásí stupňů 14, Žďár nad Sázavou, tak tam je stupňů 12. Odpoledne ale víc než 18 nebude.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Brno má další tunel. Dopravní podnik ho prorazil pod sídlištěm Kamechy a v budoucnu v něm budou jezdit tramvaje. Podzemní stavba je součástí prodloužení tratě do Žebětína. Cizinečtí policisté při rozsáhlé kontrolní akci v Brně odhalili 14 případů nelegální práce. Někteří dělníci se před kontrolou pokusili ukrýt v betonářských výstužích určených k zabetonování. Ani tak se ale kontrole nevyhnuli. Spojené státy dokončily odvetné údery na Irán za sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy uvedla, že iránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny Spojených států v regionu Perského zálivu. Tenisová hvězda Serena Williams se po čtyřleté pauze vrátila vítězně na kurty v Queen's Clubu. Na londýnské trávě uspěla ve čtyřhře po boku Kanaďanky Mbokové. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: 9 minut a bude půl osmé.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
5: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. Pro X 2000.cz.
3: Radio Krokodýl.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jisk otevírá novou prodejnu v Blansku. Již dnes v 9 hodin ráno na ulici Svitavská. Čekají vás slevy až 75% a praktický dárek pro první zákazníky. Jisk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
11: Už brzy Tiki Taka Live.
12: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
11: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
12: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
13: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jipi!
14: Hornbach, s námi to zvládnete.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
18: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu.
0: K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
18: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
19: Je dobré mít dobré přátelé.
20: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Je půl osmé, vy možná vyrážíte odvést děti do školy, do školky, jak to vypadá na silnicích, to nám teď řekne Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pojedete pomalu mezi 210 a 207 kilometrem. Krátká fronta je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru a na silnici 50 z Bučovic do Brna zpomalíte na obchvatu Slavkova, ucpaná je také silnice 43 ze Světav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou.
1: Provoz na D1 se nám zpomaluje, ať už na příjezdu od Prahy, tam je to v podstatě v celé té koloně na nějakých 20 minut, až po křížení s D2 začíná to někde kolem exitu 178. Z druhé strany kolem Holubice taky zdržíte, tam už je kolona, vidím tady na kamerách, je celkem hodně hustá. Vážná nehoda se nám v téhle chvíli řeší v Brně, záchranáři zasahují u nehody tramvaje a chodce. Je to na Veveří u Konečného náměstí. Prosím, dejte na sebe pozor. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4,5 minuty po půl osmé jedeme za dětmi. Prevence je základ proti chorobám.
2: Ve školce v Kralověpoli jsme se ptali, proč si ze záchodu umýváme ruce.
3: Aby jsme neměli tam bacily. Aby nám tam nelezli červíci.
4: Že když čuráme, tak pak máme špínu na ruce. Proto si musíme umývat ruce, aby jsme neměli bacily na rukách.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Katy Perry Hot and Cold na Krokodýlu 9 minut po půl osmé. Pás oblačnosti jde od jeho západu k severovýchodu a máme tady přehánky. Ty se během odpoledne a večera změní v podstatě v déšť nepřetržitý. Deštníky tedy dneska sebou. Co teplota? Ta moc vysoká nebude. V centru Brna máme teď 15 stupňů, víc než 18 dnes měřit nebudem.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii České republiky. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident, opatření začne platit v polovině července. Papež Lev 14. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena ke stému výročí úmrtí architekta Antonyho Gaudího. Basketbalistky Žabin Brno posílila před novou sezonou česká reprezentantka Monika Fučíková. 24letá křídelnice strávila poslední 4 roky v Chomutově. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
6: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
7: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Tvůj pocit po projektu?
14: Yippie!
15: Yeah!
14: Yeah!
16: Yippie, yippie!
15: Yeah!
13: Hornbach, s námi to zvládnete.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
18: Krokodýl.

0: Klasika od George Michaela, jeho Freedom na Krokodýlu 9 minut před 8 hodinou.
1: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře.
2: A to jako jde?
0: Samozřejmě, že to jde.
2: Tak samozřejmě, jakož od nás víte, armádního pilota, záložního astronauta Aleše Svobodu od cesty do vesmíru dělí schválení 5 mezinárodních partnerů ISS, no a let se má uskutečnit v druhé polovině příštího roku. A pokud to klapne, tak brněnský rodák sebou vezme otestovat hned několik věcí, například tričko předpovídající stresovou reakci, taky mikroskopické roboty, kteří čistí

0: těžko dostupná místa i experiment zkoumající imunitu. To vše připravují totiž vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi na mezinárodní vesmírnou stanici.
1: Já jsem včera mluvil o Alešovi s jeho sestrou, s Markétou, s naší kolegyní. Teďka je v neuvěřitelném kalupu teda. Jako vůbec to se nedivím, protože to zase nabralo úplně jiný obrátky. No a pokud, jako nechci slibovat, ale pokud to klapne, tak bychom ho během pár dnů mohli slyšet i tady u nás na Krokodýlu.
0: Tak se těšíme.
1: Gratulujem.
2: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Ve své době naprosto nepřekonatelný Michael Jackson. Vzpomínáš si tady na tenhle videoklip Black or White?
1: Matně ano.
0: Jo, já když jsem ho viděl poprvé, jsem si říkal, to je neuvěřitelný, co v těch klipech se dá tak jako dát dohromady.
1: Ono všechny klipy Michael Jacksona jsou tak trochu neuvěřitelný.
0: To je pravda. Na tu dobu. Jako tahle písnička je z roku 1990 a už v té době byl zkrátka král. No nic, pojďme na čas. 3 minuty a bude 8 hodin. Tady je Krokodýl.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomt. Skejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
2: Rádio Krokodýl. Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Za 3/4 minuty bude 8 hodin, Katka má nachystané další zprávy na Krokodýlu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Prodejci nabídli za pronájem stánků v Brně na vánočních trzích 27 milionů korun, víc ve zprávách.
0: Po 8. hodině Jennifer Lopez a David Guetta. Taky Mike Oldfield. A budou i kabáti.
9: Už je to nejmín 200 let, to ještě
0: co dnešní počasí, deštníky sebou má to být s přehánkami, zatím jen drobnými a sem tam. Odpoledne a večer ten dešť bude trvalejší a intenzivnější. V Brně máme 15 stupňů, po Moravě víc než 18, dneska nenaměříme.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Prodejci jídla a pití nabídli v elektronické aukci městské části Brno-Střed za pronájem prodejních míst na vánočních trzích bezmála 27 milionů korun. Nově se mohli ucházet o 2 místa na Kapucínském náměstí. Za rekordních 6,8 milionů se vydražil stánek na Moravském náměstí.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: V Břeclavi začala dlouho plánovaná demolice někdejší policejní ubytovny v areálu u splavu. Na místě zchátralé budovy má během 2 let vyrůst 28 nových bytů sociálního bydlení. Břeclav tak napravuje dluh z posledních dekád.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Lidé mají poslední možnost navštívit letos pěchotní srub v Šatově. Pracovníci rekonstruují izolaci. Práce od 7. července až do konce letní sezony uzavřou celý areál i samotný objekt. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnicích je toho moc, víc Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 174. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pojedete pomalu mezi 210. a 207. kilometrem. Krátká fronta je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 4. kilometru. Na silnici 50 z Bučovic do Brna zpomalíte na obchvatu Slavkova. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lipůvkou. Ucpaný je příjezd do Kuřimi od Čebína. Se zdržením počítejte na silnici 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. Řidiči popojíždějí také na silnici 380 stanice do Brna na příjezd do Tuřan. A v Brně v ulici Veveří u Konečného náměstí zasahují záchranáři a policie u srážky tramvaje s chodcem. Počítejte se zdržením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Roštoková.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pokud nejste milovníci pošmurného počasí, tak si říkám, co by vám tak mohlo zvednout náladu?
1: No třeba prachy, 105 tisíc a 50 korun k tomu, tak tolik nabídneme za náš krokodýlí zvuk už za pár minut, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dívka si všimne chlapce, který kouká na tričko s letadlem. Líbí se vám to letadlo? No celkem jo, ale více mi líbí to letiště pod ním.

0: Hledáme houby, hledáme správnou odpověď.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 8 hodin, 10,5 minuty, k tomu máme tady peníze.
2: Ano, za správnou odpověď nabízíme 105 tisíc korun a 50 korun k tomu ještě.
0: Bych nechal klidně Tringoša někde takhle.
2: Ale ne těch 105 tisíc samozřejmě, jenom tu 50. No a 603, 103, 103 můžete volat právě v této chvíli.
0: Počkej. To už jsem jako mohl, ty jsi řekla teď totiž.
2: Dobře, tak teď.
0: No jo, už tam někdo je, prosím tě, já jsem to uvolnil, ten telefon, kdyby náhodou. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Laďa.
0: Dobrý den, Laďo, jak se daří dneska?
3: Ale tak tady vstávám, piju kafe.
0: Pohodička.
3: Pohoda.
0: Počasí vám náladu nekazí?
3: Ani ne.
0: To je dobře.
3: Bylo pěkně, teď 3 dny.
0: A... Že jo, tak se je potřeba taky se trochu schladit, aby se nám to zalilo.
3: Ať nemusí zalívat.
0: Jasně. Možná se vám výrazně zlepší nalada, když nám řeknete správnou odpověď.
3: No, já už jsem se dovolal několikrát, jsem několik zaručených typů, ale to nic.
0: To znám.
3: Já si říkám, nakonec, pač tam padlo ledacos, nemůže to být taková ta stolní počítačka papírových peněz?
0: Vy máte doma?
3: Já si tam počítám důchod na ní.
0: Teda vy musíte mít strašný ranec.
2: Co teda?
3: Jo, jak to mývají. Jo,
0: chápu, naprosto přesně chápu.
3: Se tam dá udělat to tr, tak to klapne. Tak si říkáme si, třeba by to nemohlo být ono.
0: Tr, dobře. Jdeme vám spočítat důchod?
2: No, moc to nezadrncalo.
0: To bylo rychlý počítání.
3: No,
0: pardon.
2: Kdyby padlo těch 105 tisíc, bylo by to mnohem lepší drncání.
0: Tak to by rachtalo výrazně díl. Ale tak možná, to by muselo dál. A možná to bylo v 5000ovkách teda jako. Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Tak bohužel, ten tip se nám moc líbil, ale není správný.
0: Je nám líto. Mějte se moc hezky.
2: Jasný. Krásný den.
3: Jo, jo, mějte se, ahoj.
0: Naschle, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx 2000.cz.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Příjemná diskoteka na Krokodýlu, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Za 10 minut bude 8:30. Katka má pro nás v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Přehánky jsou a budou a odpoledne ten déšť bude intenzivnější a vytrvalejší. Teplota maximálně do 18 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Lávka na Královopolské nádraží je otevřená, zatím ale jen provizorně. Pěší a cyklisté už můžou využívat novou lávku přes Ponávku, která propojuje Královopolské nádraží s Myslínovou ulicí. Dnes si připomínáme Den památky obětí vyhlazení obce Lidice. Při násilné historické události došlo v roce 1942 ke zničení středočeské vsi Lidice a vyvraždění značné části jejich obyvatel německými nacistickými okupanty. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaum označila za provokace protesty učitelů, které blokují ulice hlavního města Mexika krátce před zahájením mistrovství světa ve fotbale. Šampionát začne už zítra. Osminásobný vítěz zlatého kejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Do závěrečného kola 58. ročníku postoupila i hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 23. června. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
8: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
9: Už brzy Tiki Taka Live.
10: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
9: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Horlický.
10: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
11: Tvůj pocit po projektu?
12: Jipi!
13: Jo!
11: Jé!
12: Jipi, jipi!
13: Jí!
11: Hornbach, s námi to zvládnete.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
11: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Zahajovací nesoutěžní ohňostroj na Brnojihu už je za námi, no a před námi je samozřejmě mezinárodní přehlídka ohňostrojů s hudbou, kterou jako vždy vysíláme exkluzivně pouze tady u nás na rádiu Krokodýl.
2: No už velmi brzy nás čeká další ohňová show, jsou před námi 3 soutěžní ohňostroje, k tomu 2 dronové show a víc už za pořadatele říká Ondřej Morávek.
3: Letos se na Brněnské přehradě od 27. června do 4. července můžeme těšit na 3 ohňostroje. Je to taková trošku hokejová sestava, kdy začíná Česko / Barrandov jako 5násobný vítěz historie Ignis Brunensis. Následují Švýcaři, kteří jsou rovněž vítězové festivalu Ignis Brunensis. Krom toho jsou také vítězové největší evropské přehlídky v Cannes. Na závěr 4. července Finsko, jeho Pyro, které přijalo pozvání do Brna. K jejich vyhlasu asi stačí doříct, že jeho Pyro po tom, co odpálí ohňostroj v Brně, tak pokračují na přehlídku na Azurové pobřeží do Cannes a účastní se největšího ohňostrojného festivalu ve francouzském Cannes.
1: Troufám si říct, moc pěkná pozvánka.
2: Tak se strašně těšíme. Nezapomeňte první ohňostroj už v sobotu 27. června.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má nejdřív Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 174. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pojedete pomalu mezi 210. a 207. kilometrem. Krátká fronta je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 4. kilometru. Na silnici 50 z Bučovic do Brna zpomalíte na obchvatu Slavkova. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lipůvkou. Ucpaný je příjezd do Kuřimi od Čebína. Se zdržením počítejte na silnici 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. Řidiči popojíždějí také na silnici 380 stelnice do Brna na příjezd do Tuřan. A v Brně v ulici Veveří u Konečného náměstí zasahují záchranáři a policie u srážky tramvaje s chodcem. Počítejte se zdržením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Lenko, děkujeme. Ta kolona kamion na D1 od Prahy k Brnu je roztrhaná a začíná někde už u kilometru 174. Pak to chvíli jede, chvíli nejede, no a v podstatě volně se to rozjede až právě za kilometrem 196. Nehoda se v téhle chvíli řeší na Svitavsku v Jevíčku ve Svitavské ulici, kde se srazila 2 osobní auta.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl deváté navštívíme děti.
2: Ve školce Nelsné se ptáme, proč chodíme v létě na koupaliště.
3: Protože je strašné horko a musíme se osvěžit něčím.
4: Protože nás to baví a protože třeba se musíme osvěžit, že už ani nám pití nepomáhá.
5: Aby jsme se tráčku vykoupali.
6: Aby jsme si užili prázdniny.
7: Aby jsme se vykoupali.
8: Aby jsme si užili bazén.
9: Protože se tam skáká čípka.
1: Umí skákat čipku?
2: Neumím.
1: Placák?
2: Já placák bych určitě zvládla, to jako není problém. Ale jinak klasicky takovou tu bombu, no.
1: Bomba.
10: Oj, to musí být krásná bomba.
2: To jo.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
11: Jo.

0: dálnice do pekla.
1: Katka neví, kudy vede, že ne?
2: No tak to vůbec ne, jenom do ráje.
1: Jasně, šta keca. No nic, jak to venku vypadá s počasím? Máme tam přehánky, které se odpoledne změní v trvalejší déšť. Teploty dneska maximálně do 18 stupňů.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Cizinečtí policisté při rozsáhlé kontrolní akci v Brně odhalili 14 případů nelegální práce. Někteří dělníci se před kontrolou pokusili ukrýt v betonářských výstužích určených k zabetonování. Ani tak se ale kontrole nevyhnuli. Žáci ze základní školy v Kravsku na Znojemsku slaví mimořádný úspěch v cyklistických soutěžích. Před 2 lety vyhráli celorepublikové finále a loni zaznamenali úspěch i na evropské úrovni. V pondělí se představili v krajském finále v Brně. Marocké úřady zadržely 11 lidí hledaných v evropských zemích kvůli obchodu s drogami a praní špinavých peněz. Skupinu dopadenou při koordinovaném zátahu tvoří lidé, na něž vydali zatykače Francie, Belgie a Nizozemsko. Na nadcházející mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku vstoupí v platnost několik nových pravidel. Podle nich se bude od příští sezony hrát i na klubové úrovni. Novinky by měly omezit zdržování hry, větší pravomoce dostanou videorozhodčí. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
7: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
8: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrec. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
9: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
10: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
12: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Hledáte práci v Brně?
0: prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Za 9 minut bude 9. Není nad to mít dítě milující dobrodružství.
1: A podrobnosti přináší mluvčí policie České republiky v Brně Petr Vala.
2: Dobré ráno. V pondělí ráno se na vyškovské policisty obrátili vyděšení rodiče, že pohřešují svého 13-letého syna s tím, že pravděpodobně v noci opustil domov. Záhy se zjistilo, že ho se zajímá o přežití a mohl být někde v lese. To už běžely základní úkony, prověřovali jsme možný pobyt v nemocnicích, prohledávali okolí a spolupracovali s obecními úřady. Zároveň jsme organizovali pátrací akci s nasazením psovoda dronu.
0: Ten chlapec, ne pan Vala.

0: fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise.
1: Na konci různých turnajů a sportovních přehlídek máme, troufám si říct, tuhle písničku nejradši, když ji slyšíme. We are the champions. A Queenie, na Krokodýlu 2,5 minuty před 9. hodinou.

0: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl.
0: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Mimení divadlo Plavba za duhou je na programu v divadle Radost v 16.30 a hru Matka nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin.
0: Rádio Krokodýl.
4: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
5: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
10: Jisk otevírá novou prodejnu v Blansku. Již dnes v 9 hodin ráno na ulici Svitavská. Čekají vás slevy až 75% a praktický dárek pro první zákazníky. Jisk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Bude 9 hodin, za půl minuty máme středu 10. června a už od půl šesté vám na Krokodýlu dělají společnost Katka Horáková.
14: A Tonda Kala, přejeme hezké středeční dopoledne. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný, víc už za chvíli.
13: Co si dáme po deváté? No to budou samozřejmě devadesátky, do kterých řadíme Morčíbu. The Verve. A taky bude Luna Bailando. Nelíbí se vám, co je venku? No, bude ještě hůř, nebo hůř. Bude nám pršet a to víc. Teď máme zatím přehánky, ale od jeho západu se blíží oblačnost, ze které bude pršet déle a intenzivněji. Víc než 18 stupňů dnes být nemá.
15: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
14: Přeji hezké dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
14: Krajský soud Brně ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě, ve které je od srpna v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud rozhodoval o stížnosti obviněného proti usnesení městského soudu. Soud v rozhodnutí sice udělal změny, ty ale na ponechání muže ve vazbě neměli vliv. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol.
0: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
14: Prezident Petr Pavel s manželkou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká se zástupci samospráv, ale například i s občany. Čeští fotbaloví reprezentanti si včera naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Dnes už se svěřenci trenéra Miroslava Koupka letecky přesunou do dějiště utkání v Mexiku. Úvodní duel má výkop v noci na pátek ve 4 ráno našeho času.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
13: Jdeme na silnice, Slavo Málenka.
1: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují v levém pruhu jen místy. Krátká kolona je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 2. kilometru. V Brně očekávejte kolony hlavně na malém okruhu na Poříčí před Vídeňskou a také na křižovatce ulic Zvonařka a Dornych. A v Brně popojíždí také Jihlavská ve směru na Vídeňskou. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
16: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 9.03, to je přesný čas, zdravíme z Krokodýla.
1: Přejeme krásný den, taky zdravíme Gity a Margity, mají dneska svátek, tak všechno nejlepší a startujeme 9.09.
2: Hit za hitem a přitom ani jedno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Muž přichází do trafiky. Prosím vás, máte tiktaky? Ano, je přesně 7:30.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Ve čtvrt na 10 hit vašeho života, který objednáváte na mailové adrese program@krokodil.cz. Dneska vybírá Věrka z Brna. Píše, že tenhle song jí připomíná dobu, kdy si splnila své sny, nebo kdy si plnila, ne splnila, by bylo, že už nemá žádný další, kdy si plnila své sny a věřila, že je možné úplně všechno. Prý dodnes dokáže nabít energií a motivací. A cože je to za písničku? Alicia Keys. Tak jdeme pustit.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Vím a je mi jasné, že když je teprve 10. června, tak bavit se teď o vánočních trzích je celkem brzo, ale je tady celkem jedna zásadní věc, protože skončily dražby, elektronické dražby nebo aukce, chcete-li, na stánky, které budou na brněnských Vánocích. Celkem zájemci soutěžili v těch dražbách o 62 stanovišť. A teď poslouchejte dobře. Nejvíc zaplatili za kulatý bar u Jošta na Moravském náměstí. 4 prodejci, kteří tam budou, za něj zaplatili dohromady 6,8 milionu korun. Takže v podstatě 4 stánky, kulaté, 4 prodejci, skoro 7 milionů. Kolik tak musí těch punčů prodat, aby se jim to vrátilo. Jinak novinkou letošních trhů budou také 2 stánky na Kapucínském náměstí. A Brno je trošku v předstihu, především, protože u nás ty Vánoce začnou už 13. listopadu. Tak se těšíme. Už teď, 10 minut před 9:30.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Radio Krokodýl. Krokodýlí zvuky, pravdivé dobrý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx2000.cz.
2: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
4: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem, uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
2: Rádio Krokodýl. Tonda Gala.
5: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
6: Nepoznávám své známé v dálce.
5: Vidím to na žejdla.
7: Při čtení se mi mlží písmena.
5: Vidím to na žejdla.
8: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
5: Vidím to na žejdla.
9: Při řízení mám neostrý pohled.
5: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Třenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Štrausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
11: Už brzy Tiki Taka Live.
12: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
11: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
12: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
13: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
17: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
18: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
19: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
20: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
21: Je dobré mít své jistoty.
22: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Devadesátky v devět. Rádio Krokodýl. Test.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 4 minuty po 9:30 jdeme hádat hit v jedné sekundě, co můžete vyhrát, když uhodnete. Mám tady pro vás 2 vstupenky na ohňostroj, který ano, je sice všude zdarma, ale vy to máte na ozvučenou tribunu. To jen tak nikdo mít nebude. Ozvučená tribuna RegioJetu je u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Jedná se o ohňostroj, který bude odpalován 1. července ve 22 hodin a 30 minut. Telefonní linka 603 103 103. Kdo pak na ní? Krokodýl, dobrý den? Krokodýl, dobrý den přeji.
3: Dobrý den, Jirka, u telefonu.
2: Dobrý den, Jirko. Chodíte na ohňostroje?
3: No, když jsme ještě bydleli v Brně, tak jo, rádi.
2: Jo, aha, tak teď možná půjdete přímo na zvučenou tribunu, když uhodnete hit v jedné sekundě. Jdeme na ní?
3: Určitě.
0: 3, 2, 1, go!
3: To jsou Coldplay, Viva La Vida.
2: Já tady nemusím bejt. Jste to řekl všechno za mě. Ano, dneska to myslím bylo jednodušší. Na ty ohňostroje, když jste chodil, tak jste chodil sám s partičkou, s přítelkyní, nebo?
3: S tehdejší přítelkyní a nynější manželkou.
2: Co bylo lepší?
3: Já si myslím, že každý období má svoje, nedá se to tak určit.
2: Jo, vy jste velký diplomat, dobře, tak jo, gratuluju.
3: Děkuji.
2: 2 stupenky jsou vaše, nezavěšujte mi a mějte se hezky zatím. Naschranou.
3: Díky, nasledanou.
2: Ano, takhle začíná a také pokračuje dnešní hit v jedné sekundě. Tohle jsou Coldplay, jejich Viva La Vida. Hit z roku 2008. Ten si dáváme právě teď na Krokodýlu. Přeju hezké dopoledne.

0: Viva, viva, viva la vida. A Coldplay tady u nás na Krokodýlu. Tohle byl dnešní hit v jedné sekundě, který Jirka uhodl na první pokus. Do 10. hodiny z 90. tedy z 90. let dáme S Club 7. Bude i Scooter. A taky třeba ATC. Jedna lepší pecka než druhá. Hrajeme hlavně gitám a margitám, slaví svátek Krokodýl. Gratuluje!
1: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
2: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovní zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
1: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
9: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: Za kolik bereš?
11: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
10: A proč ještě nejezdíš elektricky?
12: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
14: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
15: Rádio Krokodýl, 90 v 9.

0: Gardner zkrátka a dobře umí pohodovky a my jsme si teď další poslechli tady u nás na Rádiu Krokodýl. Byla to poslední 90 po 9, protože bude 10 a to budou zprávy. 10 bude za 2 a čtvrt minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Rádio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co nabídneme po 10. hodině? No já si zcela určitě osolím tady tohle. Ano, David Guetta, tedy zvím se tou Sendai. Dáme také Queeny. A bude i Poetika.
10: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Vypadá to, že za chvilku začne pršet, možná trošku víc, ano, přeháňky a trvalejší déšť, ty přijdou a budou. Jinak z těch přeháněk se stane právě ten déšť trvalejší. Na večer a v noci by mělo pršet ještě víc. Co se týče teploty, o moc teplej nebude. Teď tam máme nějakých 15 stupňů víc než 18, dnes být nemá.
12: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
13: Hezké dopoledne.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
13: Dělníci po 4 měsících dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů. Samotná trať má být uvedena do provozu koncem příštího roku. Více už ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
14: Další milník, co nás čeká, tak je vlastně zprovození smyčky Ečerova, což by mělo být na konci měsíce srpna, a což je specifické, protože bude trojkolejná a bude vlastně v opačném směru než doposud. Takže taky takový historický milník.
13: Díky zprovoznění smyčky Ečerova se bude moci od nového školního roku vrátit na svou trasu linka 1, která bude později pokračovat právě až na Kamechy. V Rydicích si lidé připomínají 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Rydice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se stalo 340 obyvatel. V Bratislavě se včera narodila siamská dvojčata. Porodnice zatím zdravotní stav novorozenců neupřesnila. Narození siamských dvojčat je považováno za mimořádně vzácný úkaz. Často se rodí už mrtvá nebo umírají několik hodin po porodu. Pokrok v lékařství nicméně dává rodičům alespoň jiskru naděje. 44-letá americká tenisová hvězda Serena Williams po úspěšném návratu po 4leté pauze zvažuje start ve Wimbledonu. Na turnaji v Queen's Clubu řekla, že se ještě nerozhodla.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, zkontrolujeme silnice, slovo Málenka.
15: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 180. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace je i na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 201. a 196. kilometrem. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je silný provoz hlavně kamionů od 5. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Linka Roštoková.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
2: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Gita Amar Gita ti dneska slaví svátek. Dámy, gratulujeme. Užijte si ten dnešní den, i když možná bude trošku s deštěm, ale zase nebude pařák a nebudem se potit. Co dáme teď? Naprosto úžasnou pecku od Justina Timberlinka, který zpívá Nezastavuj ten úžasný pocit. Tak si ho dáme. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Být stručný, to není v tom používat málo slov. Je to o tom používat málo zbytečných slov.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Každý rok se můžete v Brně těšit na mezinárodní přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis s hudbou tady u nás exkluzivně na rádiu Krokodýl. No a jak už asi víte, máme za sebou zahajovací nesoutěžní ohňostroj a ty další už soutěžní nás čekají velmi brzy nad brněnskou přehradou. Užijete si 3 soutěžní ohňostroje, taky 2 dronové show a podrobnosti za pořadatele přináší Ondřej Morávek.
2: Letos se na brněnské přehradě od 27. června do 4. července můžeme těšit na 3 ohňostroje. Je to taková trošku hokejová sestava, kdy začíná Česko, Flash Barrandov, jako 5násobný vítěz historie Ignis Brunensis. Následují Švýcaři, kteří jsou rovněž vítězové festivalu Ignis Brunensis. Krom toho jsou také vítězové největší evropské přehlídky v Cannes. Na závěr 4. července Finsko, jeho Pyro, které přijalo pozvání do Brna. K jejich vyhlasu asi stačí doříct, že jeho Pyro po tom, co odpálí ohňostroj v Brně, tak pokračují na přehlídku na Azurové pobřeží do Cannes a účastní se největšího ohňostrojného festivalu ve francouzském Cannes.
1: Tolik Ondřej Morávek k blížícím se ohňostrojům nad brněnskou přehradou a ten první, připomínám, bude už sobotu 27. června, tak si to nenechte ujít.
0: Bydlení s Krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského Krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
12: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
13: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Za vším hledej menu, šetříme s krokodýlem.
2: Dnes si zajít na oběd a moc neutratit můžete v brněnské restauraci Na Knoflíku, kde k obědu nabízí česnečku za 19 korun a 4 palačinky s marmeládou a šlehačkou přelité čokoládou za 142 koruny. Tak jestli máte chuť na sladké, tohle je tip krokodýla, nechte se chutnat.
1: Za vším hledej menu, šetříme s krokodýlem.

0: Camerario Crocodilo.
1: Fatto Camerario Crocodilo.
0: Fatto Camerario Crocodilo.
2: A na Krokodýlu se za poslech našeho rádia stále vyhrává pořádná pizzová nadílka. Stačí nám napsat na studio@krokodil.cz, kde ladíte krokodýla, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet nakrmit právě vás. No a když vás vybereme, tak s krokohlídkou přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Pak už vám popřejeme jenom dobrou chuť.
3: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má.
6: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
7: JISK otevírá novou prodejnu v Blansku. Již dnes v 9 hodin ráno na ulici Svitavská. Čekají vás slevy až 75% a praktický dárek pro první zákazníky. JISK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Kamember v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přibývat.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: A víme, co se děje v Brně a taky za vámi vyrážíme do ulic našeho města, kde se právě teď nachází naše krokohlídka. A proč byste tam měli vyrazit i vy, tak to už prozradí kolegyně Míša Rotrová.
3: Krokohlídka vás zdraví z pekárny Paneoli, kterou najdete v komplexu Pekárenského dvora na Bratislavské. A kromě toho, že tady koupíte výborné sladké i slané pečivo, celkově ho tady pečou na 70 druhů, tak si sem můžete zajít i na brunch nebo na výbornou kávu do prostorné kavárny. A proč vás odtud zdravíme právě dnes? Úderem 11. hodiny se představí z Brusu nový originální čokoládový zákusek, a to ve tvaru brněnského orloje. Váží prosím pěkně celých 111 gramů. A pokud to chcete na vlastní kůži vidět a ochutnat, přijďte i vy sem do pekárny Paneolit na Bratislavskou. Krokohlídka zve a vřele doporučuje.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
4: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
5: Aj.

0: pro všechny taneční královny tady u nás na Krokodýlu krátce před 11. Abba, no a protože se nám blíží 11. je čas zjistit, co je nového. Petra má zprávy.
1: Hezké dopoledne, počet nehod s cyklisty na elektrokolech přibývá, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. Skejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
2: Rádio Krokodýl.
5: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
6: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
5: To bude lepší než hodina přírodopisu.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
8: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
7: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
8: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
7: To chci.
8: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rádio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla Naughty Boy. Vzpomínkových hitů Coolio. A tuhle skvělou nabídku doplní Olga Lounová. Za půl minuty bude 11.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska očekáváme zataženou oblohu, občas se bude vyskytovat déšť, a to hlavně během večera a v noci na čtvrtek. Teploty nám spadly a budou se pohybovat mezi 15 až 18 stupni.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Prodejci jídla a pití nabídli v elektronické aukci městské části Brno Střed za pronájem prodejních míst na vánočních trzích téměř 27 milionů korun. Zájemci soutěžili o 62 míst na Zeleném trhu, u sochy Jošta na Moravském náměstí a na náměstí Svobody. Nově se mohli ucházet také o 2 místa na Kapucínském náměstí. Počet nehod s cyklisty na elektrokolech se loni meziročně zvýšil o 35%. Policie evidovala 867 těchto nehod, zatímco o rok dříve 641. Více už Jana Pelešková z policejního prezídia.
14: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
1: Celkem policie v minulém roce vyšetřovala 4110 nehod s účastí cyklistů. Egypt hodlá razantně vyřešit přemnožení toulavých a pouličních psů. Země zvažuje zvířata vyvážet do zahraničí, což za určitých okolností mezinárodní zákony nezakazují. Stát má podporu Egyptské asociace na ochranu zvířat. Úřady zaznamenaly více než 1,2 milionu případů pokousání nebo poškrábání psem za prvních 9 měsíců loňského roku. Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa jako střídající hráč pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3-0 nad Islandem. Irák podlehl Venezuele 0-2. Plzeňský obránce poraženého týmu Dosky strávil utkání na lavičce.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jak to aktuálně vypadá na silnicích, tak to nám prozradí Lenka.
15: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Ostrovačice na 178. kilometru probíhá vyšetřování nehody. Kolona má 3 kilometry. Dál ve směru do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů od Kývalky od 182. kilometru až k omezení na 196. kilometr. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. A pomalu se jede i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Stenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Máme 3 minuty po 11. Krásné středeční dopoledne vám přeje Katka Horáková, před námi krokodýl cestovatel a společně se vypravíme už za chvíli do jedné jeskyně v Jihomoravském kraji. No a můžete vyhrát vstupenky na ozvučenou tribunu během ohňostrojů Ignis Brunensis. Tak buďte s námi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Je pravda, že v ráji je rozhodně lepší počasí, ale v pekle je mnohem zajímavější společnost.

0: Krokodýl cestovatel.
1: S krokodýlem cestovatelem pro vás právě teď máme tip na výlet a taky pro vás máme nějakou tu výhru. Můžete s námi soutěžit na lince 603 103 103 a nabízím dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Jedná se o ohňostroj, který proběhne 27. června od 22.30 a bude v režii Česka. Tak někoho už máme na telefonu. Halo, halo, krokodýl, kdo tam? Někdo nám vypadl, tak dáme šanci dalšímu volajícímu. Mezitím nabízím nápovědy. A kdo budete vědět, volejte studio. Dneska tady hádáme název jeskyně, která se nachází nedaleko obce Rutka u Kunštátu. Autorem je Stanislav Rolínek, který vytesal v jeskyni 16 postav spících rytířů. No a vchod do nitra střeží mohutný kamenný lev. Tak snad už někoho máme na lince. Krásný den, krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, Katka.
1: Katko, zdraví vás, Katka. Jak se dneska máte?
2: Dobře. Dobře. I navzdory počasí, dobře.
1: No jasně, musíme si to zpříjemňovat, jak to jenom jde, třeba právě teď i výhrou, tak na jakou jeskyni se ptám?
2: Jeskyně Bavických rytířů.
1: Na jedničku s hvězdičkou, není co dodat, takže vstupenky na ozvučenou tribunu jsou vaše. Gratulace, blahopřeju. Tak zůstaňte mi na telefonu, ať se vám daří i po zbytek dnešního dne. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: No a máme 11 hodin 21 minut, hezké dopoledne i vám s krokodýlem.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Nové Brno, příměšťáky Bruno.
6: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
8: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
9: Speciální host Precedence.
8: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Zdraví krokodýl. Na aktuální otázky ohledně tantrických masáží nám odpovídá Sylvie Zahradníková, profesionální masérka a koučka intimity. Jak probíhá samotná tantrická masáž?
1: Po příchodu klienta začíná úvodní rozhovor, kde se domluvíme na průběhu masáže a nastavují se hranice. Dále si klient převléká do sárongu, což je rituální šátek. Poté proběhne tantrický rituál ve stoje, který klienta připraví na samotnou tantrickou masáž. Masérka si ho poté položí na futon, což je japonská matrace pro masáže kontaktnějšího typu. Masáž je prováděna celou dobu horkým olejem s příjemnou relaxační hudbou a aromaterapií.
2: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem, uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi-masaže.cz.
3: Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Linka 603 103 103, to je to správné číslo sem ke mně do studia Krokodýla, kterou můžete volat právě v této chvíli. A já vám nabízím, přátelé, velkou částku 105 000 a 100 korun k tomu. A někdo už tam je. Krásné dopoledne, Krokodýl. Kdo se dovolal jako první?
2: Ahoj, Jana Strná.
1: Jano, zdravím tě. Jak se dneska máš?
2: Dobře, až na to počasí, mě prýma.
1: Všichni strašně trpíte. Tak kdyby padlo těch 105 tisíc, hned by to bylo i takový slunečnější, že? Pojďme si říct. Tak budu držet pěsti, tohle je náš zvuk.
2: Děkuji.
1: Zopákli jsme si to a teď se ptám, jaký ty pro nás máš?
2: No, já bych zkusila, když se vytahují houby z toho podhoubí, tak ono to tak hezky zapraská, tak to mě připomíná ten zvuk.
1: Jana je houbařka.
2: chtěla bych.
1: Těšíme se všichni. Tak jo, Jani, jdeme se zeptat arbitra, jestli máš pravdu. Tak ne.
2: No,
1: jako já ti ten den asi tímhle typem bohužel nespříjemním nebo tou odpovědí nedá se nic dělat, tak třeba aspoň další hity. Měj se krásně zase někde, nashledanou.
2: Taky, hezky den, nashledanou.
1: Nashledanou. No a do příštího soutěžního kola opět navýšíme náš bank, tak buďte s námi.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
0: Rádio Krokodýl. Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Jste spolehlivý samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
8: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
9: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Wellness uzavírá dnešní středeční dopolední vysílání Krokodýla. Bude 12, čas na další čerstvé zprávy. Tady Petra.
1: Hezké poledne. Na festivalu Ignis Brunensis předvedou letos poprvé v téměř 30leté historii své umění finští tvůrci. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Už brzy Tiki Taka Live.
3: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
2: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
3: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Radio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla, tedy Swims. Taky bude Ricky Martin. A chystáme činasky. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. Za minutu bude 12 hodin.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
12: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes teploty maximálně kolem 18 stupňů a k tomu nás čeká zatažená obloha. Občas se bude vyskytovat déšť, hlavně během večera a noci, tak s tím počítejte.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na brněnském festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis předvedou letos poprvé v téměř 30leté historii své umění finští tvůrci, kteří patří ke skandinávské špičce. Více o Finech prozradil za pořadatele Ondřej Morávek.
14: Finové zvítězili na festivalu v kanadském Montrealu. Je to top tým, který má historii asi 20 let, ale vyhráli festivaly v Evropě. To bylo Německo, Francie, Španělsko, ale vyhráli i ve Vietnamu.
1: Ohňostroj Finů mohou diváci vidět 4. července na brněnské přehradě, tedy na závěr soutěžní přehlídky. Ta začne 27. června a druhým ohňostrojem bude pokračovat 1. července. Krajská zdravotní dokončila audity v litoměřické nemocnici, kde loni v listopadu v jeden den zemřeli dva novorozenci a další museli lékaři resuscitovat. Kontrola odhalila, že zdravotníci se odchýlili od doporučených postupů. Vyšetřování případu dál pokračuje. Americká policie vyšetřuje velký hořící kříž, který se objevil v Grantově parku v centru Chicaga. Snaží se zjistit motiv i to, jak se tam kříž dostal. Pálení křížů je ve Spojených státech historicky vnímáno jako symbol nenávisti spjatý s rasistickou organizací Ku Klux Klan. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali sérii na 2-2. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne taky vám, milí šoféři. Aktuální pozor v Brně v Purkyňově ulici u křižovatky s ulicí Svatobluka Čecha. Boural motorkář, s opatrností je místo nehody průjezdné. Dále v Blansku ve Svitavské ulici u křižovatky s Mahenovou bourala dvě osobní auta a provoz je částečně omezen. A na Znojemsku v Moravském Krumlově ve Znojemské ulici v sobě skončila dvě osobní auta. Ještě pohled na D1, 204. a 5. kilometr ve směru z Brna na Vyškov. Tady leží na vozovce v pravém pruhu výfuk, tak pozor na něj, šťastnou cestou.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: minuty po 12. Hezké poledne Jirkovi.
1: Hezké poledne, tak kdy to bude na ten koupák, co?
0: No tak dneska to úplně nevypadá. Nebo o tužilci, co?
1: No, tak možná jich tady pár máme. Tak já i na to se podíváme, i na koupáky.
0: Já jsem tě ještě v plavkách neviděla, tak prosím.
1: Jo, tak pojď.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, proč Bůh stvořil nejdříve muže a potom ženu? Protože ani všemocný Bůh by nedokázal splnit všechny podmínky, které by si žena na stvořeného muže kladla.

0: na Krokodýlo, Michal Hruza pro EMU. Jsme vaše rádio, jsme Krokodýlo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď jdeme za našimi nejmenšími posluchači. Jsme v Řečkovicích a Prcku se ptáme, na co máme počítače.
2: Aby mohli lidi pracovat na něčem a koukat se na fotky, jinak by se nic nenaučili ani... A oni by nevydělávali penízky, kdyby nebyly počítače.
3: Že by se mohli dívat na filmy lidi.
2: Já myslím, že počítače jsou na hry.
0: Na co jsou počítače? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
8: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského Krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
12: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
11: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
21: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Na krokodýlo Share Believe, no a za okamžik se podíváme za našimi nejmenšími posluchači, ale tentokrát vyrazíme do brněnských škol, mezi tím David Guetta, Alphaville a

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Na Krokodýl Rihanna Diamonds, jsme Krokodýl, no a taky mobily ve školách řešíme. Tak jak to máte, krokodýláci, s vašimi dětmi?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Ondřej Hýsek, jsem ředitelem základní školy Akademia v Brně a na naší škole máme omezení mobilních telefonů na prvním stupni základní školy. Velmi se nám to osvědčilo, žáci se o přestávkách spíše věnují zahradě, komunikaci mezi sebou, hraní v relaxačním koutku.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
4: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
3: To bude lepší než hodina přírodopisu.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
6: Nazdar, rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
7: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Štrausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Krokodil.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. Skejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
1: Radio Krokodýl.
3: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
4: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
7: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
6: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
6: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
8: Po 13. hodině z Krokodýla Alvaro Solera taky čerstvé zprávy. O čem budou?
9: Sám mě málem zapomněl. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Co to znamená, uslyšíte?
8: Tak to vám bude hrát Krokodýl. Budeme se zpívat taky Gimme, Gimme, Gimme. Dáme si taky partičko Krištof. Ve 13 hodin.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
8: Dneska zataženo deštivo, teploty kolem 15 stupňů Celsia.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Dětský ombudsman Martin Beneš vylosoval členy svého poradního týmu. Skládá se z dětí a dospívajících od 12 do 18 let. Jejich cílem bude přinášet svůj pohled, nápady a navrhovat řešení problémů, kterými se bude dětský ombudsman zabývat. Ministr školství Robert Plaga ředitelům škol zaslal dopis, ve kterém oznamuje zrušení povinnosti vyučovat angličtinu v prvních třídách. Školy měly prvňáky začít učit anglicky od září 2028. Jazyk tak bude i nadále povinný až od třetího ročníku. Plaga zrušil také povinnou výuku druhého cizího jazyka na druhém stupni. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Uvedl to ředitel specializované dětské nemocnice Peter Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi a zítra je čeká první operace.
11: Budou probíhat všechny diagnostické vyšetření, které nám určí, aké cievné riečiště mají společné, které orgány jsou společné. Teraz vieme povedať, každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky a tým, že jsou zrastené pánvami, tak nevieme ešte presne stanoviť, aké sú orgány v brušnej dutine, ktoré má ktorá svoje.
9: Případ se podobá siamským dvojčatům, která se na Slovensku narodila v roce 2000 a rovněž byla spojena v pánevní části. Později byla úspěšně oddělena. Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod 63-letého kouče zaplatí v přepočtu 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informoval na svém webu. Real se zatím nevyjádřil.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
8: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Bourá se v Purkyňové ulici v Brně. Komplikace v Blansku ve Svitavské ulici, dopravní nehoda. No pozor, dvě osobní auta se srazila na Brněnsku na průjezdu Modřicemi směrem na Pohořelice. Dejte pozor, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V obchodě. Prosím vás, včera jsem si u vás koupil židli a dnes už je rozbitá. No neříkejte. A on si na ní někdo troufnul sednout?

0: Zaskákali jsme si s Madonou, tady je Krokodýl, no a tento pátek a sobotu čeká Brno, co ještě nezažilo. Velký průvod tahačů, slyšíte, kolona tahačů, kterou budete moci prohlédnout právě tento pátek a sobotu v rámci truck show, kterou pořádá Česmat. Pan Mášenat s námi.
1: Poprvé v Brně uvidíte i spanilou jízdu kamionu, jsou to tahače krásné, které v pátek vyjedou z brněnského výstaviště v 17.45 hodin, v 18 hodin přijdou na náměstí Svobody, je to ve spolupráci s rádiem Krokodýl, jsme za to rádi, budou hodinu se fotit, uvidíte nádhernou show na náměstí Svobody. V sobotu vyjede zase spanilá jízda tahačů kamionu. Prostě uvidíte všechny v 13.45 z brněnského výstaviště. Opět přijdou ve 14 hodin na náměstí Svobody. Jsou tam do 15, vrací se zpátky a pokračujeme zase dalším obrovským programem pro všechny rodiny a děti.
0: Pátek a sobota na Svobodáku, kolona kamionu. Tak se těšte, ale kolona v dobrém slova smyslu. 13 hodin 20 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
3: Radio Krokodýl.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
2: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jak už skoro kudíla víte, tak na Znojemsku proběhla razie celníků na tržnicích. I o tom za malou chvíli. No, objevili toho opravdu hodně. A mezi tím, že jeho milionářská trče.

0: John Cherry se nekrokodilo. No a představte si, celníci řádili na Znojemsku, ano. Celníci zabavili při kontrolách v tržnici, v Hatích, na Znojemsku, a teď dobře poslouchejte, 18 000 padělků. Jednalo se především o oblečení, kabelky, peněženky, ale i mobily. No, originály by prý vyšly na 150 000 korun. Pokud si říkáte, co s tím teďka, no, budou to likvidovat. Znáte to, čím víc pruhů, tím víc.
1: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90. A Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
2: Jisk otevírá novou prodejnu v Blansku. Již dnes v 9 hodin ráno na ulici Svitavská. Čekají vás slevy až 75% a praktický dárek pro první zákazníky. Jisk. Scandinavian Sleeping and
3: Living. Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
5: Ach jo, to je hrozná práce.
6: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
7: Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
8: Speciální host Precedence.
7: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
9: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
10: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
9: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
11: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
12: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
13: Pivnice nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát. Těšíme se na vás.
14: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Milk and Sugar, 14. hodina, budou čerstvé zprávy. Petra dorazila, o čem budou?
1: A Brno má další tramvajový tunel, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Hororovou muzikálovou komedii The Addams Family uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a neb na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Představení Everybody Hurts nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin a pravý improvizační zápas Bafni versus Hosté nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 14. hodině z Krokodýla Celeste Buckingham. Budou Backstreet Boys a nebo Xindl X. Je tady 14. hodina.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě máme zataženo deštivou teploty kolem 17 stupňů Celsia.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dělníci po 4 měsících dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů. Samotná trať má být uvedena do provozu koncem příštího roku. Pokračuje ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
8: Další milník, co nás čeká, tak je vlastně zprovození smyčky Ečerova, což by mělo být na konci měsíce srpna. A což je specifické, protože bude trojkolejná a bude vlastně v opačném směru než doposud. Takže taky takový historický milník.
1: Díky zprovoznění smyčky Ečerova se bude moci od nového školního roku vrátit na svou trasu linka 1, která bude později pokračovat právě až na Kamechy. 6 experimentů z Brna poletí s astronautem Alešem Svobodou do vesmíru. Zkoumají třeba imunitu, stresovou reakci, klíčení ječmene v mikrogravitaci nebo odolnost řas vůči marsovským solím. Severní Itálii dnes čekají velmi intenzivní bouřky. V oblasti Pátské nížiny se budou tvořit četné supercely a nelze vyloučit ani vznik silných tornád. Riziko nebezpečných bouří se rozšíří také do sousedního Rakouska a Slovenska. Basketbalistky Žabin Brno posílila před novou sezónou česká reprezentantka Monika Fučíková. 24letá křídelnice strávila poslední 4 roky v Chomutově.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
9: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte se zdržením na zhruba 5 minut na ulici Zvonařská směrem do Černovic před Dornichem. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy zpomaluje převážně nákladní doprava od 172. kilometru až po omezení na 196. Z Brna na Vyškov po staré silnici v Rousínově se srazila 2 osobní auta, projíždí se tam Kyvadlově. A na Brněnsku na průjezdu Modřicemi směrem do Pohřelic bourala 2 osobní vozidla a blokují tam levý výpruh, zdržení je ale minimální. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Za okamžik se podíváme, jak jsme hrdí na Brňáka, který poletí do vesmíru jako první oficiální občan České republiky. I o tom za malou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vaším problémem je nikotin. Ale pane doktore, já vůbec nekouřím. Aha, tak to bohužel značně komplikuje diagnózu.

0: Jste skoro kudílem, tady vaše rádio, tak už, jak už od nás víte, tak Brno se proslavuje i nadále. Armádní pilot, Brňák a vlastně taky brácha naší kolegyně z rádia, Aleš Svoboda, má příští rok letět do vesmíru. Už je to potvrzené a bude prvním ryze českým astronautem v historii. Tak se těšíme, krokodíláci, no a přejeme Alešovi, ať se to všechno podaří.
1: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
2: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Prázdninové Brno. Příměšťáky Bruno.
6: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. BrunoFamilyPark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Štrausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
9: Auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
11: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na krokodýl Britney Spears, tohle je krokodýl, tohle je vaše rádio, díky, že posloucháte. Jinak nespočítejte ještě s nějakým deštěm, ale počasí se začne pomaličku a jistě vylepšovat.

0: prachy do tvý ruky.
1: Je to tady krokodýláci, ano, máme pro vás 101 tisíc korun, to už je nádherný balík peněz, který můžete vyhrát přímo v našem vysílání. Stačí uhodnout záhadný zvuk Rádia Krokodýl. Pokud uhodnete, jak s penězi naložíte, už bude na vás, tak se nás držte, protože budeme ještě soutěžit.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 101 tisíc korun.
2: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
8: Už brzy Tiki Taka Live.
9: Ve Slavkově je u Brna v Zámecké zahradě.
8: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
9: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
10: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
15: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
16: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
17: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
16: A proč?
17: Mrknout se na auto.
16: A proč?
18: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl, krásné odpoledne uprostřed týdne po Jirkovi Vínerovi, Zbyně Kloucký, ale hlavně teďka ve studiu taky Peťa, ta nejdůležitější.
1: Ano, dvě minuty slávy zase, jednou za hodinu.
0: Skoro tři. Tak povídej,
1: v
0: čem...
1: A v sobotu se v Brně mimo jiné koná i dopravní nostalgie, tak podrobnosti o tom za chvilku.
0: Tak to se těšíme.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz
2: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak pojďme na to, jak jsme to namíchali a protřepali Benson Boone Beautiful Thing. Dáme si A Paté Bruno Mars. A do třetice Reddy Kirken zítra má. Co zítra? Dneska máte naladěno Radio Krokodýl a můžete se těšit na hit za hitem. Jsou tři.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak dneska je to trošku uplakaný, podíváme se už na zítřek, ale i zítra oblačno, večer ale už bez oblačnosti, no a čtvrteční teploty ráno 11, odpoledne 19 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na sobotní dopravní nostalgii novinku v podobě premiérových jízd trolejbusu 9TR. Více už mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Vůz má za sebou generální opravu všech komponent, karoserie, elektrovýzbroje, interiéru a také lakování do původních barev.
1: Všechny historické trolejbusy se sjedou v sobotu v 10 hodin dopoledne do smyčky v Brandlově ulici, kde si je lidé budou moci prohlédnout. V 11 se vydají na trasu mimořádně linky přes Žabovřesky s cílem u brněnského výstaviště. Rozsáhlá akce cizinecké policie v Brně odhalila nelegální pracovníky i řidiče s padělaným řidičským průkazem. Někteří dělníci se před kontrolou pokusili schovat mezi betonářské výstuže v části stavby určené k zabetonování. Ani neobvyklý úkryt jim ale nepomohl a policisté následně zjistili, že pracovali bez potřebného oprávnění. Zemřel majitel slovenského stánku Langoše Kvetoslavov Antonín Pašek, bylo mu 50 let. Příčina úmrtí zatím není známa. Jde o prodejce, který dostal pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku v dokumentaci. Ve slově Langoš mu chyběl háček nad S. Rozhodnutí kontrolorů vyvolalo vlnu kritiky ze strany veřejnosti, opozice i některých daňových expertů. Hvězdný český hokejista Martin Nečas se bude ženit. Svou přítelkyni Nikolu Mertlovou požádal o ruku na společné dovolené.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: To sledujeme. Kubo, jak to odpoledne vypadá?
7: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už narůstá zdržení kvůli odpolední špičce. Postojíte se například v centrální části města na Kolišti nebo i na Nádražní a Úzké. A také v obou směrech na ulici Zvonařka. Na Brněnsku na průjezdu Modřicemi směr Pohořelice policisté došetřují nehodu dvou osobních vozidel a hlavně nákladní auta zpomalují na dálnici D1 v úseku mezi 166. a 196. kilometrem na příjezdu do Brna z Prahy. Osobní auta se zdrží od 192. Pro Rádio Krokodýl z Globasy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Ano, máme po 15. a jedeme a frčíme dál dnešním odpolednem s datem 10. června. Za chvíli vám připomenu, že téčko, myslím tím brněnská nová T-Arena, má také nového maskota. Mrkneme na to. A teď Beautiful Things. Tak Beautiful odpoledne, středeční, to vám přeje Krokodýla Zbyněk Loucký. Hezký den.

0: These beautiful things that I've got.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probíl a Kalův Frk.
3: Nikdy nerozbalujte dárky před odchodem hostí. Pokud tak učiníte, tak už nikdy je nebudete moct někomu z těchto hostí dát jako dar vy.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jste s Krokodýlem, my jsme vaše rádio, hezký den a pojďme se podívat na brněnského nového maskota.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Protože nová brněnská T-arena, tedy T-čko, která roste v areálu výstaviště, má svého maskota, návštěvníky sportovních utkání, ale třeba i koncertů, bude provázet dráček, který odkazuje samozřejmě na známou legendu o brněnském drakovi. Jmenuje se Timmy a rozhodli tak Brňáci, zájemci mohli nejprve posílat návrhy prostřednictvím sociálních sítí, z došlých návrhů pak organizátoři vybrali několik favoritů a spustili hlasování. Ve hře byla ještě jména třeba Brun, Max anebo Kroky. Hlasování bylo skutečně napínavé do poslední vteřiny, ale vítěz, jo, jak už to bývá, může být jen jeden. A je to Timmy. Je to Timmy. Dráčka zdraví.
1: Krokodýl. Krokodýl.
0: 15.21.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
6: Nepoznávám své známé v dálce.
5: Vidím to na žejdla.
7: Při čtení se mi mlží písmena.
5: Vidím to na žejdla.
8: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
5: Vidím to na žejdla.
9: Při řízení mám neostrý pohled.
5: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
12: Speciální host Precedence.
11: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojuje inspirující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
17: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
18: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
19: Je dobré mít se komu svěřit.
20: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Ano, a víme taky to, že už je tady vlastně téměř léto, i když dneska to tak nevypadá. No a taky už je pro vás připraven zase biotop na Brně jihu a já pro vás mám v tuto chvíli soutěž o dvakrát rodinné vstupné na koupaliště biotop Brno, jich prostě tam v Komecu dole na jihu. Volejte Krokodýl 603 103 103, dvakrát rodinné vstupné právě teď pro vás. Zbyňa Krokodýl, kdo je tam?
2: No zdravím, tady Jirka ze Žďáru, zdravím krokodýláky, já jdu zahlásit, nejde nám vůbec se chytnout vás na naladí, máte vypadený jak se vysílat.
1: Jo, to je zpráva a my soutěžíme zrovna o koupák a já jsem si myslel, že z Vysočiny dorazíš
2: ne, do ne. Děkuju.
1: Budeme to zjišťovat, díky za zprávu technického charakteru, ahoj,
2: tak,
1: měj se hezky.
2: Tak něco projede, ať vás můžu poslouchat.
1: No jasně, čau. To není možný tohle, tomu ani nevěřím, no ale vy ještě volejte. Tak. To byly spíš vysočinské rybníky teďka, ale kdo chce vyrazit na biotop Brno jich, tak dvakrát rodinné vstupné je ve hře právě teď a v tuto chvíli. Krokodýl Zbyňa, tak teď, co se signálem?
3: Ahoj, tady Bára.
1: Ahoj, vyrazíš do Komeců na biotop?
3: Jo, určitě.
1: No je to paráda, je to pro dvě dospělé osoby a ještě k tomu klidně tři děti, Báro, jestli to poskládáš takhle.
3: Super.
1: Dvakrát rodinné vstupné je tvoje, já ti gratuluju, užívej léto, ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Hezký den přeje Krokodýla, největší hudební výběr Krokodýla právě teď ve středu odpoledne. Ale v tuto chvíli jdeme bydlet.
1: Bydlení s Krokodýlem.
0: Ano, na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Tak mě napadlo se zeptat, o jaké nemovitosti je vlastně v Brně největší zájem a taky proč?
2: Dlouhodobě vidíme největší zájem hlavně o novostavby. Kupující dnes hodně sledují energetickou úspornost, moderní standard bydlení a také to, aby je pokoupí nečekali další velké investice do oprav. Velký zájem je o nové byty v Brně a také o novější rodinné domy v dobré dojezdové vzdálenosti od města. Protože vlastní dům přímo v Brně je pro řadu lidí už cenově velmi těžko dostupný. I proto roste zájem o lokality v okolí Brna, které dokážou nabídnout kvalitní bydlení a zároveň dobrou dostupnost do města.
1: Bydlení s Krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
5: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Rapo.
6: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizaci? A od kéhože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Nazdar, rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivářů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kapelami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.

0: Shakira a taky Krokodýl. Rádi vám pouštíme hit za hitem, ale taky vás rádi informujeme a tady já už končím, protože to je Parketa. Peti, která nese další zprávy.
1: A 6 experimentů z Brna poletí s astronautem Alešem Svobodou do vesmíru. Co se tam bude dít, uslyšíte.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. Skejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
3: Rádio Krokodýl.
5: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Aby ne je promícháno Naked Glides. Ale dáme si taky to, co dneska není. Sunshine Reggae. Sunshine Reggae. A hudebně se nadechneme slajdy. Všechno na jeden nádech, výdech pod vodou. Prostě Krokodýl, největší hudební výběr a hit za hitem. Za minutu budou 4.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Už se dívám po dnešku na zítřejší čtvrtek. Bude oblačno, večer bez oblačnosti. Zítra teploty ráno 11, odpoledne 19 stupňů Celsia.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 6 experimentů z Brna poletí s astronautem Alešem Svobodou do vesmíru. Při misi na Mezinárodní vesmírnou stanici sebou má vzít i projekty brněnských vědců a firem. Zkoumají třeba imunitu, stresovou reakci, klíčení ječmene v mikrogravitaci nebo odolnost řas vůči marsovským solím. Prodejci jídla a pití nabídli v elektronické aukci městské části Brno-Střed za pronájem prodejních míst na vánočních trzích téměř 27 milionů korun. Zájemci soutěžili o 62 míst na Zelném trhu, u sochy Jošta na Moravském náměstí a na náměstí Svobody. Nově se mohli ucházet také o 2 místa na Kapucínském náměstí.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Začala dlouho plánovaná demolice někdejší policejní ubytovny v areálu u splavu v Břeclavi. Na místě zchátralé budovy má během 2 let vyrůst 28 nových bytů sociálního bydlení. Český zápasník MMA Jiří Procházka ukončil po dlouhých letech spolupráci s trenérem Jaroslavem Hovězákem. Rozhodl se k tomu po dubnové porážce v UFC s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Odpolední doprava, je toho hodně.
10: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně očekávejte už kolony na hlavních tazích kvůli odpolední špičce. Zdržíte se například na křižovatce ulic Křížová, Poříčí a Vídeňská. Popojíždí se také v centrální části města například na Kolišti, Husově ulici i na křižovatce Nádražní a Husova. Zdržíte se i na Svatoplukově ulici místy v obou směrech momentálně kolem 5 minut. Pozor na sjezdu z D2 na exitu 3 směrem na Brno poblíž kruhového objezdu. Čekejte tam omezení, osobní auto tam narazilo do svodidel. Za Ostrovačicemi směr Brno blokuje jeden pruh osobní auto s poruchou. A přerušované kolony čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 168. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

No dobré odpoledne po 16. hodině. Pojďte a pojďme se řídit časoprostorové souřadnice. Máme 2 minutky, co byly 4 a tady frekvence 103 FM a všechny zpřízněné, tedy brněnský krokodýl. Já myslím, že bychom za chvilku mohli meldovat až prehčit Hantec. Co vy na to? No, probereme to, co se vám může stát raz, dva. Prostě když lapnete slínu. A teď už nádech a výdech. Hezké odpoledne přeje krokodýla Zbyněk Loucký. Mějte se fajn.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Jo, to by mě, Kemo, zajímalo, jak se v Hantecu řekne nafrněná. Bude nějaká, co, nějaká hajfa, ale jaká? Jdeme na Hantec, do štatlů.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Tak betálně, jdeme na to, ale pozor, teď je to soutěžní válka. Navíc budeme soutěžit v rámci Hantecu a já pro vás mám dva volné vstupy na svátek řemesel v Kunštátě. Ten se koná o tomhle víkendu, už vlastně 13. a 14. června, kde jinde než v Kunštátě. Více najdete taky na www.svatkyřemesel.cz. Tak se nachystejte a za chvíli kolněte, jo? Protože, Žany, co jsi ty vygomal? Hokni to do placu. Co tam máš za Hantec?
2: Zdali jak svíňa z Kroxny. Už jste dneska lapli slínu?
0: Já ještě ne, nejhorší, když lapneš slínu v hokně totiž, ale zeptáme se možná teďka na Olteců.
3: To je mít žízeň.
4: Dostat chuť na něco? Dostat chuť pít.
5: Chtít se napít.
0: No, ale teď už mě zajímá živě na lince 603 103 103, jak to vypadá, co by to mohlo být. Krokodýl Zbyňa, halo.
6: Dobrý den, u telefonu Alena.
0: Alenko, krásný den, zdravím Alču.
6: No, děkuji.
0: To je nádherný jméno.
6: Jo.
0: Alenko, no. Tak lapla jste někdy slinu?
6: No, tak já ani ne, ale chytnout slinu je... Je mít chuť na alkohol.
0: Jo, no je to doma, no, no, vy jste kocor ze štatlů.
6: Ano, ano.
0: Takže to, toto není žádná levá válka, toto je betální špicová odpověď. Máte teda ty dvě vstupenky do Kunštátu, tak si to případně užijte a vydržte.
6: Děkuji no, moc.
0: Nemáte za co, Savana Hokna, salute a čau.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: No tak si říkám, pořád lepší furt než... lapnout slinu, než lapnout baletky. Tak to Savana Hokna do štatlu.
1: Rádio Krokodýl. Zbyně Kloucký.
7: Rádio Krokodýl.
1: Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
8: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. Pro X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
9: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
10: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
9: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
10: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
9: To chci.
10: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte. Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
11: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
12: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: První probuzení na moři?
14: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
15: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

Krokodýl, dobré odpoledne. Někde uprostřed týdne nádhernou středu přejeme. Krokodýl to je Brno a krokodýlí aplikace, ale hraje opravdu všude. Teď tady mám zprávu, že rádio Krokodýl poslouchají až v Kvasinách. Tak to krokodýl asi ale až někde při montování auťáků. A tak zdravíme Alču a Gabču až do Orlických hor. No hor, to nejsou žádný hory jako třeba Tatry. Každopádně rádio Krokodýl zdraví z jižní Moravy až na pomezí východních a severních Čech. Jsme vaše rádio Krokodýl Zbyňa. Dobré odpoledne a za chvilku ohňostroje. Teď se dobře poslouchá.

0: odpoledne. Tak tenhle příběh nás dovedl až k 16. hodině a 39. minutě. Tady je Krokodýl, vaše rádio, a teď se to bude třpitit na nebi.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Ano, za sebou už máme zahajovací ohňostroj mezinárodní přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis s hudbou, kterou vysíláme exkluzivně na rádiu Krokodýl. Už brzy budeme pokračovat. Čekají nás 3 soutěžní ohňostroje, ale pozor, taky 2 dronové show.
2: Dobrý den, David Zavrálek ze společnosti Spectrum Production. Zdravíme vás z dronový show. Tento rok budou dronové show opět obě festivalové soboty. Dronové show budou začínat ve 22 hodin. První dronová show je věnována tématu 4roční období. Bude doprovázena samozřejmě hudbou od Vivaldiho. Druhá show, druhou festivalovou sobotu 4.7. přinese téma zrození života. Vydáme se společně do dalekého vesmíru, k velkému třesku a samozřejmě až k úplně počátku životu na naší planetě. Letos se premiérově představí 500 dronů na brněnské přehradě. Díky tomu, že máme nový systém, který startuje z boxů, tak diváci uvidí i trošičku jiný start a samozřejmě ten počet dronů bude téměř dvojnásobný, takže obrazce a celá dynamika show bude jiná, než byli diváci zvyklí z minulých let.
0: Užívejte si to, na nebi se to bude třpitit.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Zdraví Krokodýl.
3: Na aktuální otázky ohledně tantrických masáží nám odpovídá Sylvie Zahradníková, profesionální masérka a koučka intimity. Jak probíhá samotná tantrická masáž?
4: Po příchodu klienta začíná úvodní rozhovor, kde se domluvíme na průběhu masáže a nastavují se hranice. Dále si klient převléká do sárongu, což je rituální šátek. Poté proběhne tantrický rituál ve stoje, který klienta připraví na samotnou tantrickou masáž. Masérka si ho poté položí na futon, což je japonská matrace pro masáže kontaktnějšího typu. Masáž je prováděna celou dobu horkým olejem s příjemnou relaxační hudbou a aromaterapií.
5: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
1: Radio Krokodýl.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
7: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
8: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
9: JISK otevírá novou prodejnu v Blansku. Již dnes v 9 hodin ráno na ulici Svitavská. Čekají vás slevy až 75% a praktický dárek pro první zákazníky. JISK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
13: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
12: To bude lepší než hodina přírodopisu.
13: Proto pojedeme do Olympie Brno.
14: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
15: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
16: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
17: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krokodýl, jak se máte? Krásné odpoledne uprostřed týdne. Nádhernou středu s datem 10. června přeje vaše rádio Brněnský Krokodýl a Brno bude mít metro. Poslouchejte, co budeme mít. Vypadá to na další tunel pro šaliny. Tak, je to tak, Peťo, říkám to dobře?
1: Hezké odpoledne, Brno má další tramvajový tunel, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Hororovou muzikálovou komedii The Addams Family uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík aneb Na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Představení Everybody Hurts nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin a pravý improvizační zápas Bafni versus host nabízí Industra areálu Nové zbrojovky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl. S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz. Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.

0: nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Namícháno, protřepáno, Krokodýl frčí, Ava Max, Soul Emma. Dáme i Black Eyed Peas, Where is the Love?

0: totiž Krokodýl vaše rádio a chystáme hit za hitem. Za 2 minuty bude 5.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ano, už se dívám na zítřek na obloze, jak to bude vypadat, tak bude i zítra oblačno, ale odpoledne večer už se nám oblačnost rozpustí, večer by měl být úplně bez oblačnosti, zítra teploty ráno 11, odpoledne 19 stupňů Celsia. A co zprávy?
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Je 5, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Dělníci po 4 měsících dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů. Samotná trať má být uvedena do provozu koncem příštího roku. Pokračuje ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
4: Další milník, co nás čeká, tak je vlastně zprovození smyčky Ječerova, což by mělo být na konci měsíce srpna, a což je specifické, protože bude trojkolejná a bude vlastně v opačném směru než doposud. Takže taky takový historický milník.
3: Díky zprovoznění smyčky Ečerova se bude moci od nového školního roku vrátit na svou trasu linka 1, která bude později pokračovat právě až na Kamechy. Brněnští celníci odhalili tiskárnu na padělání obalů cigaret. Zadrželi 3 lidi. Škoda na spotřební dani by při uvedení padělků do distribuce přesáhla 406 milionů. Škoda ale byla zřejmě vyšší. Podezřelí mohli vytisknout nejméně 21 milionů obalů cigaretových krabiček. Do Španělska by letos mohlo dorazit až 100 milionů zahraničních turistů a země se přiblíží světové jedničce, kterou je Francie. Návštěvnosti nahrává fakt, že část turistů se kvůli válce vyhýbá Blízkému východu, Turecku nebo Kypru. Automobilový jezdec Roman Staněk si zvyká na závody japonského šampionátu Superformule. Snu o elitní Formuli 1 se stále nevzdal. V japonském seriálu se adaptuje na odlišný vůz i na nové tratě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Sledujeme dopravu, Kubo.
5: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v centru Brna na Nádražní ulici u křižovatky s Husovou. Čekejte tam ze všech směrů kolony na zhruba 10 minut. Ucpané zůstává poříčí do centra před Vídeňskou a v obou směrech také ulice Zvonařka. A popojíždí se i směrem na Líšeň přes Vinohrady ze Svatoplukovy ulice. Na dálnici D1 čekejte přerušované kolony v úseku mezi 168. a 196. kilometrem na cestě z Prahy do Brna. A v protisměru vázne doprava od Slatiny kvůli dopravní nehodě na 197. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptil Šáro.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ano, váš krokodýl, zhruba 2 minutky po 17. Tak pojďme dál dnešním odpolednem i k podvečeru. A co děcka, já myslím, že bychom se něco měli zeptat Zlatíček. Třeba holky, kluci, proč si vlastně po záchodě umýváme ruce?
1: Aby nám tam nelezli červíci.
0: No, probereme to podrobně za malou chvíli. Do té doby hit za hitem Eva Max, slibovaná fajn poslecha. Hezký den vám přeje Zbyněk Loutký, jsme krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Hezký den a pěknou středu s datem 10. června přeje krokodýl. Někde takhle během odpoledne a podvečera, zhruba 10 minut před půl šestou, holky a kluci. Už se vlastně, když se tak dívám do kalendáře, možná jenom co 20krát, maximálně 20krát vyspíte a jsou prázdniny.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ale teď se vás ptáme na Rádiu Krokodýl na něco jiného. My jsme se rozhodli se vás zeptat, proč si ze záchodu umýváme ruce. Co vy na to?
2: Aby jsme neměli tam bacily.
3: Aby nám tam nelezli červíci.
4: Že když čuráme, tak pak máme špínu na ruce a proto si musíme umývat ruce, aby jsme neměli bacily na rukách.
0: Jo, jste jedničky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
0: 17.21.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
6: Radio Krokodýl. Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
7: Už brzy Tiki Taka Live. Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
2: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Hezký podvečer. Víno si dáváte právě teď s činasky a krokodýlem. A jak se to říká, pokud si nejste jistí, jaké víno se hodí k jídlu, prostě jídlo vynechte. Jsme Krokodýl, zdraví vás Zbyňa. Další hudební nabídka, hit za hitem. Užívejte a buďte s krokodýlem.

0: Týden s krokodýlem. Na chvíli odlož ten telefon, pořád se do toho nedívejte, to je jako tík. Proč to říkám? Protože krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách, a tak si pojďme právě teď poslechnout, jaká další škola se k tomuto projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Petr Kopečný, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy logopedické v Brně na Veslařské ulici. Používání mobilních telefonů máme, jejich využívání ve volném čase a o přestávkách omezeno v našem školním řádu a dává nám to velký smysl, protože si všímáme, že díky tomuto částečnému omezení spolu děti a žáci a žákyně více komunikují, a to nejen o přestávkách, ale třeba i v čase, kdy mají volný program ve škole.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: blížíme se k 18. Tady je Krokodýl. Přejeme právě teď a v tuto chvíli hezký podvečer a večer, protože 6. se blíží a to byly Coldplay Higher Power. Ano, přiložíme pod kotel, přidáme sílu. Za chvíli se dozvíte, jak budeme hrát po 6. večerní na vlnách Krokodýla, ale teď se pojďme taky podívat na to, o čem budeme informovat.
1: Hezké odpoledne. Policisté v Brně našli nelegální pracovníky i řidiče s padělanými doklady. Víc o tom za chvilku.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
6: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jasně, tak pojďme na to právě teď. David Guetta, Pavel Ava Max, Forever Young. A dáme ten nejslavnější basový podklad Michael Jackson, Billie Jean. Prostě to tam budeme šroubovat na ty matičky.

0: Janko Rýl. Hit za hitem, za dvě minuty bude 6.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Po dnešní uplakané středě, jaký bude zítřejší čtvrtek, zítra oblačno, večer ale už bez oblačnosti, teploty zítra ráno 11, odpoledne až 19 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na sobotní dopravní nostalgii novinku v podobě premiérových jízd trolejbusu 9TR. Více už mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
5: Tato oprava rozhodně patřila k nejnáročnějším, které jsme při rozšiřování sbírky retrovozů zažili. Vůz má za sebou generální opravu všech komponent, karoserie, elektrovýzbroje, interiéru a také lakování do původních barev.
4: Všechny historické trolejbusy se sjedou v sobotu v 10 hodin dopoledne do smyčky v Brandlově ulici, kde si je lidé budou moci prohlédnout. V 11 se vydají na trasu mimořádné linky přes Žabovřesky s cílem u brněnského výstaviště. Rozsáhlá akce cizinecké policie v Brně odhalila nelegální pracovníky i řidiče s padělaným řidičským průkazem. Někteří dělníci se před kontrolou pokusili schovat mezi betonářské výstuže v části stavby určené k zabetonování. Ani neobvyklý úkryt jim ale nepomohl a policisté následně zjistili, že pracovali bez potřebného oprávnění. Zemřel majitel slovenského stánku Langoše Kvetoslavov Antonín Pašek, bylo mu 50 let. Příčina úmrtí zatím není známa. Jde o prodejce, který dostal pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku v dokumentaci. Ve slově Langoš mu chyběl háček nad S. Rozhodnutí kontrolorů vyvolalo vlnu kritiky ze strany veřejnosti, opozice i některých daňových expertů. Hvězdný český hokejista Martin Nečas se bude ženit. Svou přítelkyni Nikolu Mertlovou požádal o ruku na společné dovolené.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Večerní silnice nás zajímají, Kubo.
6: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Nádražní ulici poblíž křižovatky s Masarykovou stojí dvě osobní vozidla po nehodě. Doprava tam vázne. V centrální části města je ucpané například koliště. Přerušované kolony hlásí řidiči z D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy od 172. kilometru. A poruchané auto překáží v protisměru, tedy u Brna ze Vyškova na 197. a půtem. Postojíte si od exitu 201. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Tylšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl minutu a půl po 18. Hezký středeční večer. Středa krokodýla třeba a před námi teprve vlastně letní prázdniny, ale my už víme, že stánky na brněnských vánočních trzích se vydražily a to opravdu za desítky milionů korun. Krokodýl je vepředu. Budeme vás informovat o Vánocích.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: Užívejte hezký večer, přeje Zbyněk Loucký.
2: Mám prostě od

0: Zdraví vás, Krokodýl, jsme vaše rádio. Hezký 10. červnový večer a teď něco o Vánocích. Ne, nepomátl jsem se.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Rozhodnuto. Brno Střed v digitální aukci vydraželo stánky pro vánoční trhy. V elektronické aukci letos zájemci soutěžili o několik desítek míst. Na Zelňáku, u Sochy Jošta, na Moraváku a na Svoboďáku. Novinkou bylo také zapojení dvou míst na Kapucínském náměstí. Za rekordní sumu a nejvyšší částku se vydražel kulatý bar na Moravském náměstí, který si mezi sebe rozdělili čtyři prodejci, a to za celkem 7 milionů. Celkem aukce vynesla téměř 30 milionů korun a příjmy z aukce investuje Brno do vylepšování trhu a posílení kulturního programu. Pozor, jestli rádi plánujete a píšete si do diáře, vánoční trhy v moravské metropoli letos začnou už 13. listopadu a potrvají až do 31. prosince. No, já bych dal zatím prostor raději létu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
2: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx2000.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
5: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Viva la vida, hezký podvečer a večer s krokodýlem, je to 10. červen v kalendáři, dneska Gita, ale taky Margita. Můžete jim třeba k svátku zahrát vítek na přání, bude u toho dneska večer Jirka Wiener. Teď vám fajn poslech přeje Zbyňa a chci ještě říct, že krokodýl nehraje jenom na přání, ale taky pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Diana a chtěla bych pomoct mé dlouholeté kamarádce Nikole, která se ocitla ve velmi špatné finanční a bytové situaci. Proto nyní skončila těhotná s roční dcerkou v azylovém domě. Moc bych si pro ní přála duokočárek, který teď velmi pomůže, až se jí narodí druhé dítě.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a našel štědrého dárce, který kočárek pořídil. Děkujeme.
2: Když jste mi to oznámila, tak měla obrovskou radost, protože jí to hodně pomůže v této její těžké situaci. Moc děkuju Rádiu Krokodýl za obrovskou pomoc mamince v nouzi.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: aplikace Krokodýla v plném proudu. My jsme dneska hráli až do Kvasina, tady se objevila zpráva, která mě pobavila. Já holky z Kvasin trumfnu, poslouchám totiž pravidelně při jízdě v autě až v dalekém Cajzelgradu. Zdravím Alex. Tak Alexi, detailná zpráva, no a ozví se třeba naživo do hitu na přání. My startujeme už vlastně za chvíli s Jirkou Wienerem.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
0: Ještě ne, volejte od 7.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
2: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
3: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
2: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
4: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Areně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
3: Největší hudební výběr. Radio Krokodýl.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Co pak Last Friday Night, ale středeční večery před námi a hity na přání. Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, vybíráte vy, to je jasný, ale i my přihodíme něco do mlýna. Mika, relax. Diana Ross, Upside Down. Budete vybírat a my budeme hrát, prostě bude pohoda. Krokodýl hit za hitem a hlavně hity na přání s datem 10. června už za chvilku.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a zítra ve čtvrtek oblačno, večer ale už bez oblačnosti, teploty zítra ráno 11, odpoledne 19 stupňů Celsia.
2: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
3: Co se tady děje?

0: co se chystá.
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Dělníci po 4 měsících dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů. Samotná trať má být uvedena do provozu koncem příštího roku. Rozsáhlá akce cizinecké policie v Brně odhalila nelegální pracovníky i řidiče s padělaným řidičským průkazem. Někteří dělníci se před kontrolou pokusili schovat mezi betonářské výstuže v části stavby určené k zabetonování. Začala dlouho plánovaná demolice někdejší policejní ubytovny v areálu u splavu v Břeclavi. Na místě schátralé budovy má během 2 let vyrůst 28 nových bytů sociálního bydlení.
4: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Ale ještě taky večerní doprava. Kubo.
7: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Nádražní ulici poblíž Masarykové policisté došetřují nehodu 2 osobních vozidel. Bouralo se také na ulici Zvonařská na křižovatce s Masnou. Doprava tam zpomaluje. A nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1. Momentálně od 176. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kup Tilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Bylo 7, dobrý večer, hity na přání jsou skutečně na spadnutí. Pojďte relaxovat, pojďte ale taky vybírat a my budeme hrát. Jirka Wiener už se těší a je připraven telefon 603 103 103. Hezký večer, užijte si to s Jirkou, ať vám pořádně zahraje. To vám přeje Zbyněk Loucký, naslyšenou. Ahoj.

Roku díl, Jirka s vámi, střídám Zbyňu a vy už teď můžete volat studio 603 103 103, protože budeme hrát na vaše přání. Tak hity do deště, tady na jih Moravy, Diana Ross, pěkný večer.

0: napsání.
1: Je ty napsání, no a jestli nám prší v Řečkovicích, to nám potvrdí Janča, ahoj. Haló?
2: No, přestalo.
1: Nazdar, přestalo ti tam?
2: Přestalo, tak před chvilkou.
1: Jaký má den Janča, povídej.
2: Dobrý, jak stáš na ten dež?
1: Tak, komu zahraješ, pro koho to bude?
2: No, prostě hlavně, kdo mě zná, kdo tam volá, hlavně pro všechny, no.
1: Nazvedu ti nálady. Hlavně, ať nám nezmokneš, Jančo. A vy si zavolejte taky. Hity do deště 603 103 103. Jsme Krokodýl. Pěkný večer.

0: Tak to vám hraje na večer Krokodýl. No a teď už máme Nikču z Morava na telefonu. Nikčo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak to vypadá s vysvědčením? Už se to blíží, co?
1: Jo.
0: Bude to dobrý?
1: Samé jedničky.
0: To je pěkný. Co ti pustíme, pro koho?
1: Summer Love pro moje spolužáky.
0: Mm-hmm. Která je to třída a škola?
1: 5B ze Šilavská.
0: Tak zdravíme na Labskou a už to letí, ahoj.
1: Ahoj. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Sigel na kroku díl, no a Vítek na přání pokračujeme za malou chvíli.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
3: Speciální host Precedence.
2: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Prázdninové Brno. Příměšťáky Bruno.
5: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: jeden napsání.
1: Tak a my se jdeme podívat na Prigl, na Brněnskou přehradu, tam je Tom, že jo? Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem.
1: Co u tebe, prší?
2: Ne, teď je tady dobře. No, dobře tady není, ale neprší.
1: Komu zahrajeme?
2: Jo, takže zahrajeme mým synům Honzík David, zahrajeme Zdendovi Bramboříkovi, potom bychom zahráli mým bratrovi Danielovi, Krkovičkům, Kocourkovi, vám do krokodýla všem prostě.
1: No tak jo.
2: To asi bude stačit už.
1: I pro tebe, užij si Prigl a posíláme Purple Disco Machine, ahoj.
2: Díky moc, čauky pap.

0: Eminem na Krokodýlo, tohle jsou hity na přání a teď zdravíme Radka do Brna, ahoj.
1: Nazdarí.
0: Tak si jdeme zpívat Bella Ciao, koho pozdravíme?
1: Tak určitě pozdravím všechny pohodové lidičky, určitě pokud mě slyší na moje bývalé zaměstnání na Topaz, tak i tam. Mm-hmm. A jinak všem známým a všem, co mě znají. Tak samozřejmě vás do rádia Krokodýl, no a samozřejmě Petra Hulíka, jeho rodinku a tak dál.
0: Užívej začátek let a my ti tam pěkně hrajeme. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Hit za hitem, už se na vás chystají večernice Rádia Krokodýl. Za malou chvíli k tomu vám pustí Korunu. Dneska bude Katka a Elena.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: I zítra čekejte zataženo, občas deštivo, teploty kolem 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brněnští celníci odhalili tiskárnu na padělání obalů cigaret. Zadrželi 3 lidi. Škoda na spotřební dani by při uvedení padělků do distribuce přesáhla 406 milionů korun. Prodejci zaplatili za stánky s jídlem a pitím na brněnských vánočních trzích téměř 27 milionů korun. Nejvíc za kulatý bar u Jošta na Moravském náměstí. 4 zájemci si ho rozdělili za 6,8 milionu. Český zápasník MMA Jiří Procházka ukončil po dlouhých letech spolupráci s trenérem Jaroslavem Hovězákem. Rozhodl se k tomu po dubnové porážce v UFC s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem.
0: Přehled dnešních událostí.

0: Jirka s vámi a taky večernice.
1: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
0: Jsou dvě a budou tady pro vás, na vás.
2: Ahoj,
0: Katka
2: ahoj.
0: A Elena.
3: Ahoj.
0: Nazdar dámy, tak co říkáte na ten deštík?
2: Hele, deštík nám nevadí, ale spíš máme dobrou zprávu.
0: No.
2: Pokud vás se rozčilují vysoké ceny pohonných hmot, Elena vám poradí, jak na to, abyste nezaplatili ani korunu.
0: Fakt?
2: Protože to může zaplatit někdo jiný.
0: Aha!
1: Každou středu večer.

0: prodejce. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: It's a beautiful day, tak doufáme, že máte dneska krásný den na večer a jsou s vámi večernice. My jsme se na vás moc těšili zase, jako každý týden. A chtěla bych teďka tady se zeptat Katky, protože my s váma chceme pozdílet ty naše zážitky. Dodržela to, co říkala a začala sportovat, jezdit na kole, plavat, takže pojď nám to říct, Kači.
2: Krásný večer i ode mě, je středa večernic, třeba to musíme prostě dodat. Tak já jsem si říkala, že se musím hecnout, protože Elena minulý týden byl jasný, že no, předminulej, ty se zkousla, hned se do toho pustila, říkala, že byla s dcerou plavat a podobně. Tak já jsem si o víkendu přivstala, i když velmi nerada. Nebylo to z důvodu sportu, ale protože jsem potřebovala odvést syna na brigádu. A protože jsem si říkala, že zrovna jsem ráno jako doma sama, mám volno, mám čas, že toho využiju a že si na ten plavečák taky zajedu. Takže jsem byla v sobotu ráno plavat, v neděli ráno, oba dva dny odpoledne i na kole a dneska jsem byla taky, jedla jsem 30 bazénů.
1: No tak to je krásný, ale mě zajímá to kolo, kam ses projela.
2: Tak já jsem myslela, že se budeš spíš ptát na to plavat.
1: No protože já vím, že ty to chceš, protože to o tom mluvíš hodně, ale ano, mě zajímá to kolo.
2: Toužím potom, aby se zeptala na kolo, protože já úplně jako vášnivý cyklista nejsem, takže jsem jezdila jako po sobě věcích. Kolem
1: té naší, jako a jo, takže taková ta malá dědiny. Holčička tříletá, jak se učí s těma přídavnýma kolečkama kolem domu.
2: Ale no tak.
1: Tak to je naše Katka cyklistka.
2: Katka cyklistka, no, ale hlavně já jsem chtěla být vždycky akvabela. Když jsem byla na tom plavečáku, tak tam byla skupinka akvabel, který tam trénovali. A já jsem vůbec netušila, že oni dneska, ta trenérka, je normálně, jim udává to tempo přes sluchátka. Oni mají sluchátka, se kterýma jsou pod vodou. A holky říkali, že dřív to bylo tak, že buď na ně teda musela křičet, aby ji slyšeli, nebo tloukla do schudku.
1: No to slyší vám na bazéně. A ty jsi teda cvičila s nima, jak jsi to slyšela,
2: Já jsem se snažila tu gymnastiku pod vodou.
1: Krásný.
0: Krvodí večernice. Každou středu večer. Každou středu večer. Je jaro. Mějte se rádi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí maminky v akci. Maminky v akci.
1: Je 20 hodin a 19 minut. Zdraví vás Krokodýlí večernice, s vámi Katka
2: a Elena.
1: Ahoj, krásný večer. No, teď se přesuneme do světa silných motorů. Chlapácký téma si tady dáme, budeme řešit auta a hlavně to, jak
2: holky
1: jsme
2: a mašiny.
1: My, to jak jsme my dvě schopní se o ty auta postarat, mm-hmm. Tak? Jak tak. Jseš na tom, Eli?
2: No, já zvládnu. Počkej, co já zvládnu? Zvládnu natankovat.
1: Tak to já si dělám taky fajfčičku.
2: Tak vidíš.
1: A tím končím.
2: Jo, tak počkej, tak já ještě bych zvládla vodu do ostřikovačů.
1: Tak to jsem ještě nedělala.
2: Aha. Máš na to manžela asi zřejmě, mm-hmm. Že? Jo, tak to já nemám, tak já musím sama, ale...
1: Musíš to vdát, no, jinak to nejde.
2: No jo, no, mám času na vdávání ještě.
1: Do éteru.
2: A potom ještě teda občas zajedu do Myčky. To taky zvládáš.
1: Tam jsem taky nebyla jako řidič. Jenom jako spolujezdec. To mě hrozně baví.
2: Mm-hmm. Ty se bojíš, že? Že se tam netrefíš.
1: Mně to vůbec v té Myčce přijde strašně jako nebezpečný. No já se bojím, že ty kartáče,
2: jo, já jsem...
1: ty skla rozbijou a že to očistí i mě.
2: Ale ono jak to jede, vždycky tak máš jako strach, že to na tebe najíždí a teď to prostě sežere.
1: Jako, já jsem ráda, když mám umytou hlavu, ale takhle... To by bylo i s trvalou.
2: A řádně vyfoukaný, takže a navoskovaný a tak.
1: Chtěla bych se vidět potom po výjezdu z té Myčky, no.
2: Ale chtěla bych říct, že jsou tady i takové ženy, chtěla jsem říct tací, ale takové ženy, které si třeba ani natankovat neumí. Takže jsme na tom dobře, haleluja, jsme holky šikovní.
1: Natankujem a ještě potřebujeme, aby to někdo zasplatil a o tom už za chviličku.
2: Ano!
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Maternice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, zdraví vás večernice, je s vámi Katka.
2: A Elena.
1: No přátelé, jestli vás stejně jako nás rozčilujou ty ceny na stojanech u čerpacích stanic, které jsou fakt jako nechutný,
2: vysoký.
1: Co si budeme říkat.
2: Uj.
1: Tak možná pro vás máme tip, jak ušetřit, ideálně nezaplatit ani korunu, že Eli?
2: No tak já bych to uvedla na pravou míru, Katka trošku přehání. Katka trošku přehání.
1: No vůbec nepřeháním.
2: Ale mám teda opravdu čerstvý zážitek s tankováním. Kdy jsem v pátek myslela, že si natankuju na jedné nejmenované čerpací stanici, kam nikdy nejezdím, ale udělala jsem chybu.
1: A už ani nikdy nepojedu.
2: Ani už tam nepojedu, udělala jsem chybu. Nebudu říkat, kde to bylo a tak dále. Ale trvalo mi to hodně, hodně dlouho. Popisovala bych moc věcí, které se tam staly. Paní nebyla moc šikovná na obsluze, ale každopádně, když jsem jí řekla, že je nějaká špatná konstelace dneska, tak mě na to odpověděla, no tak to je ten Jupiter a ještě k tomu v kozorohu. Tak
1: to mě astroložka nějaká.
2: Astroložka, ale jako s tou pokladnou to až tak dobře neuměla. No nicméně, když jsem šla platit, tak jsem zjistila, že si nepamatuju PIN. Telefon jsem měla v autě, takže jsem paní poprosila, ať vydrží. Šla jsem si pro telefon a když jsem se vrátila, že zaplatím, tak paní mě řekla, že už je zaplaceno.
1: Ale ne, jak se to mohlo stát?
2: Představte si, přátelé, že pán, který si kupoval vodu do ostřikovačů za 299 korun, zaplatil 1499 korun a vůbec mu to nebylo divný.
1: Jako to si vůbec nevšiml, že na tom terminálu je jiná částka.
2: Chápeš to?
1: No jako já ve svým případě, protože měřím 1,66 m asi zhruba, tak když mají někdy terminál hodně nahoře a já stoupám na špičky a stále nic nevidím, tak jsem taky schopná zaplatit mnohem víc, ale okamžitě si to kontroluju teda. Mm-hmm.
2: Ne,
1: tak ne, a ty jsi mu to šla zaplatit?
2: Já jsem chtěla ujet, ale paní mě řekla, že za ním zajdem. No tak nevyšlo to. Ale příště.
1: No chtěla ušetřit, nepovedlo se.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, milí posluchači, Krokodýlí večernice s vámi, Elena.
2: A taky Katka, hezký večer přijeme. Na paškál si teď vezmeme naše buňky paměťové.
1: Hlavičky.
2: Co všechno si pamatujeme a hlavně, jakou u nás mají oblibu PIN kódy. Ty jsi to tady před malou chviličkou teda nakousla, že jsi zapomněla PIN od karty, od kreditky jsi říkala, že?
1: No, od karty, ano.
2: To je jako hodně blbý a já s tím mám dost podobnou zkušenost, protože jsem jednou byla se svou spolužečkou si sednout na nějaký brunch v kavárně a já říkám, já znám takovou super hezkou kavárnu, mají tam hrozně dobrý jídlo, nějaký vejce benedikt, že jo, dáme si kafčo, dáme si fresh juice, prostě uděláme si to pěkný. Tak jo, tak jsme si tam sedli a samozřejmě poté, co jsme to snědli, tak jsme zjistili, že nemáme hotovost a že se tam jinak platit nedá. Mm-hmm. Ani QR kódy jako nebrali ještě. Jo.
1: Aha.
2: Takže říkám, no nic, tak já tady skáknu za rok do bankomatu, seď tady, dělej, že nic. A já přinesu prachy. Přišla jsem k tomu bankomatu, dala jsem tam tu kartu a byla jsem úplně dutá.
1: Vůbec
2: jsem nevěděla, jaký čísla tam mám mačkat. Mm-hmm. Protože jsem dlouho z toho bankomatu prostě nic nevybírala, že jo.
1: No.
2: Takže jsem se s tou kartou vrátila zpátky a říkám, prosím tě, budeš muset jít ty do toho bankomatu, protože
1: já jsem vybrala takovej super podnik, hele, lidový ceny tady úplně nejsou, fakt to nebylo na schvál, fakt
2: no,
1: ne.
2: Naštěstí kamoška lepší paměť, takže šla, vybrala, zaplatila a dobrý. A nedávno jsme šli takhle s manželem domů a my máme zase takovou tu klávesnici u baráku, že si taky odkódujeme vlastně vchodový dveře do domu pinem a přišel on k tomu zařízení a říká, ježišmarja, jsi úplně vedle, taky nevím. Tak jsem to teda odkodovala já, neštěstí jsem věděla, i klíč jsem měla, ale říkala jsem si, tak my jsme úplně v háji, my budeme za chvilku chodit jak důchodci s těma kartičkama na krku.
1: Je to tady.
2: Což ale bys neměla, že jo?
1: Jo, no.
2: A je tak to tady, jsem tvé stáří, pozorně dál.
0: Krokodýlí večernice, každou středu večer.

0: Učebnice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer od mikrofonu Elena.
2: A taky Katka, krásný večer při večernice. Tak přátelé, asi jste si toho taky všimli, blíží se konec školního roku.
1: Už toho se všichni nejde těšíme
2: na prázdniny. Myslím si, že nejen děti, ale i my rodiče, taky učitelé. A já mám třeba kamarádku, která dělá ředitelku ve školce a oni tam mají takovou písničku, ve které se zpívá. Zpívají to vždycky na konci právě školního roku, když mají představení jako udělaný pro rodiče. A zpívá se tam o tom, jak už ta učitelka je na konci školního roku umaštěná, vyždímaná, prostě úplně zlikvidovaná. A já si myslím, že tím pádem bychom měli i jako popřát všem učitelům, ať si ty prázdniny taky užijou, protože si to rozhodně zaslouží.
1: Určitě že... ano, i když to někdy vypadá, že my rodiče to neumíme úplně ocenit.
2: Ano, ale... je to tak, ale ceníme.
1: Ceníme.
2: Jako nemáte to jednoduchý, obzvlášť dneska s těma dětskama, co si budem.
1: No to já bych to nedělala.
2: A, tak, a protože bychom vás měli ocenit, tak samozřejmě taky plánujeme, jaký dárek po dětech pošleme. Dárečky. Protože na mě to teda vyskakuje všude na internetu, na sociálních sítích, pořád nějaký jako inspirace. Mm-hmm. Letos jsem se rozhodla, že už vůbec kytku kupovat nebudu. Mm-hmm. Mně se to teda hrozně líbí, ta tradice dávání kytek. Ale loni, jak bylo to strašný horko, tak já jsem se modlila, aby do rána nezdechly ty kytky.
1: Všichni upadli
2: do štěta. A bylo to ofous. Podle mě učitelka přinesla kytku doma, bylo po ní. Jako, ale ve škole ještě vydržela. Mm-hmm.
1: Z toho důvodu teda já jako právě nejsem zastánce těch kytic, i protože si říkám, že je to nepraktické, když dostanou třeba jako 28 kytic.
2: Ale třeba moje tchyně je učitelka, dneska už teda neučí, ale já vím, že to měla ráda ty kytky, jako že to měla doma hezký.
1: Pak to měla ve vaně všechno, ne, aby to jako koupala se.
2: Je to možný.
1: Mám vanu plnou fialek.
2: Tak se týden nekoupá, že? To no. Asi ne, ale jak, myslím si, že je to hezký, já mám teda kytky taky ráda, takže by mě to nevadilo. Nicméně jsem si říkala, co pořídit, aby člověk byl trošku originální.
1: Já si třeba myslím, že takový ty svíčky a různý takovýhle nějaký vůně a nebo nějaký dobroty.
2: Makronky, dokonce na to můžou vytisknout jako nápis pro nejlepší paní učitelku, akorát, že děcko to donese rozmačkaný, že jo?
1: To nevadí, hlavně, že tam ten nápis.
2: A nebo ještě lahvinku.
1: To ne, to bych zakázala.
2: To bych zakázala.
1: Alkohol ne.
2: Nechat doma.
0: Každou středu večer.
3: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
4: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
5: Nepoznávám své známé v dálce.
4: Vidím to na žejdla.
6: Při čtení se mi mlží písmena.
4: Vidím to na žejdla.
7: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
4: Vidím to na žejdla.
8: Při řízení mám neostrý pohled.
4: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Krokodýl.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi večernice Katka,
2: Elena. My vás zdravíme a prázdniny se blíží, jak jsme zmiňovali už, a novinkou je, že se končí už 26. června, to nám trošku do toho hodili vidle, s tím jsme nepočítali.
1: Z ministerstvo.
2: Ano, pánové. Takže jak odstartujeme ty prázdniny, Kači?
1: Tak hlavně, jak ukončíme ten školní rok, že jo, já bych to

0: večírek, ale my bychom to měli mít o týden dřív, tak já doufám, že to tam nějak jako klapne. Nicméně pak začnou prázdniny, celý to odstartuje a je to taky taková mašinérie, že jo? Protože prostě musíš to nějak naplánovat, aby ty děcka se úplně nelejdali, aby nelumpačili, aby se jenom neváleli u telefonu.
1: Já myslím, že možná chvilku by to tak...
0: aktivity brigády?
1: No. Jo, ale ze začátku je asi dobrý fakt, jako jim dát trošičku...
0: Hned
1: dovolená. Odjet, prostě vypnout. No. Takže moje dcera například odjede se svým tatínkem pryč a já budu mít 14 dní volno.
0: Takže víme, kdo bude mít největší prázdniny v rodině.
1: Ano.
0: Budeš to ty, no tak to ti blahopřeju. Doufám, že si to krásně užiješ. No a my doufáme, že si užijete zbytek středečního večera, protože za chviličku už tady bude Jereček a vyrazí s ním
1: do Pelíšku.
0: Tak vám přejeme krásnou středu a za týden.
1: Ahoj.
2: Provodí večernice každou středu večer. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Přehled dnešních událostí.
1: Dělníci po 4 měsících dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů. Samotná trať má být uvedena do provozu koncem příštího roku. Rozsáhlá akce cizinecké policie v Brně odhalila nelegální pracovníky i řidiče s padělaným řidičským průkazem. Někteří dělníci se před kontrolou pokusili schovat mezi betonářské výstuže v části stavby určené k zabetonování. Začala dlouhoplánovaná demolice někdejší policejní ubytovny v areálu u splavu v Břeclavi. Na místě schátralé budovy má během 2 let vyrůst 28 nových bytů sociálního bydlení.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Máme 10. červen, středu a nám se rozjíždí středeční krokový plíšek, ze kterého zdraví už Jarek Hemala. Pohodu, dobrou náladu vám všem přeji. Pojďme si užít hit za hitem.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: J-Lo.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

pohodovou noc, hnaveně krokodýle, s vámi Jarek, spousty z vás stále na cestách, tak řidičky, řidiči, pohodu, dobrou náladu, ať už jedete po městě Brně nebo ostatních silnicích Jihomoravského kraje, zdravíme i na D1, D2 i na Vysočinu. Všude, kde nás ladíte, tam vám pošleme za volant právě další hit z Krokodýla.

Krokodýlie rádio, které pomáhá a pomáháme i vám, kteří píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši případnou společnou pomoc potřeboval? Neváhejte a napište na pomoc@krokodil.cz. Krokodýl je rádio, které pomáhá a vám všem, co pomáháte, pošleme další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech. Music is what I'm living for.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj.

0: tonight.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Krokodýlem si užíváme hit za hitem. Jarek Hemala vám všem přeje krásný poslech, pohodu a dobrou náladu. No a nezapomeňte, že my pro vás máme balík peněz. Ano, a to v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Chtěli byste peníze získat hned zítra ráno, budete mít šanci ode mě, teď ale šance vychutnat ten největší hudební výběr. Tak přeji pohodovou noc.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: I could stay awake just to hear.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

V Hodoníně mají nového tygra a tento fešák vás tam okouzlí. Ano, zoologická zahrada v Hodoníně letos přišla o pár tygrů usurijských. Obě šelmy už byly starší a měly nelečitelné zdravotní komplikace. Aby výběh nezůstal prázdný, nabídli jej chovatelé dalším zoo. Nabídku nakonec využili Jihočeši a tak na jih Moravy se stěhuje 14-letý fešák Oliver a my se těšíme na něj a vy na něj můžete samozřejmě vyrazit se kouknout do Hodonína. Teď už my razíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Máš nápad, jak vylepšit své okolí? Krpole rozdává přes grant 200 tisíc. Přihlásit se můžete? Ano. Brněnské nákupní centrum Královo pole chce být místem, které přirozené spojuje lidi s okolí. Chce aktivně přispívat k tomu, aby se v Brně žilo lépe. A tak vedle dlouhodobé podpory dobročinných aktivit přichází i s grantovým programem. A zapojit se můžete i vy. Tak si zjistěte podrobnosti. My už míříme do světa dalších hitů. Jarek Hemala přeje hezký poslech.